0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Dneska je den, kdybychom se měli opět stát dětmi a Patrik si to tady užívá náramně.
2: Mě to baví.
1: Zkusíme zavolat do jednoho hotelu. Tvým úkolem bude zkusit, jestli si pětileté dítě může zarezervovat pokoj.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, já bych si rád zarezervoval pokoj.
3: Dobře, tak si vezmu na vás kontakt.
2: A máte tam nějaký třeba bazén a nebo cukrárnu? Já jsem si našel holku a chci si to s ní užít.
3: Prosím vás, kolik vám je roku?
2: Mně bude za týden 5 let.
3: Takže to je nějaká legrace.
2: Ne.
4: Moc vás zdravíme z Rádiaky.
3: Já poslouchám Kiss v autě, tam jsou...
5: Mám jednu otázku, můžete mi říct, kam na ty nápady chodíte?
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

vyhrajte v ranním kisu dárkovou tašku plnou dobrot od Čokoládovny Janek a čertovský adventní kalendář v celkové hodnotě přes 5000 korun. Co

0: Soutěžní otázka.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Kachna raního Kisu.
1: Takže Verčo, teď si moc přejeme, aby si trefila kachnu a vyhrála dárek právě ty.
2: Jedna z těch kachen by mohla být ta s těma stívajícíma silnicema. Když si Romčo říkal, že na cestě mezi Ovčárama a Kolínem
1: ano.
2: už je tahle stívací dálnice a že by tam mělo údajně být Kolíne.
1: Mě to tam hrálo opravdu nahlas, Kolíne.
3: No vidíš.
2: Ne. Jo, ale z rádia, bejt.
1: Máš pravdu, Veru, jasně, dárek je tvůj.
2: Já jsem to vůbec nečekala, že se mi to povede, tyjo, takže jsem naprosto v šoku.
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Rádio KIS. Počasí.
4: Nedělní den bude polojasný, přes den s proměnlivou oblačností a na horách s výskytem přeháněk. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká západní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni.
5: Honzo, díky, víme díky tobě, jaké bude počasí. 7. hodina je tady a já bych vás teď chtěl slyšet. 210 323 323. My nemáme vlastně o víkendu zprávy, ale z vás se teďka mohou stát zprávaři, abyste nám prozradili, co je novýho. Třeba tam u vás. Haló?
6: Dobré ráno, Martin.
5: Jak se jmenuješ?
6: Franta, ahoj.
5: Františku, jaké máš ráno? Jakou máš neděli?
6: Haló, docela dobrou. Půl šestý mě zbudili kočky, takže druhou kávičku a do práce.
5: Druhá kávička, už 7 hodin ráno. V práci bude to náročné v neděli, nebo ne?
6: Jo, bude.
5: Já jsem čekal spíš jako nějakou, jak to? Já jsem čekal, že jako nějaká kladná odpověď a ty takhle na nás zhurte, že bude děsná práce dneska.
6: No, tak zvedají se 50-kilový tašky. Takže
5: to jsem taky včera zvedal. Když se vrátila partnerka z nákupu, tak jsem taky zvedal 50-kilový tašky, abych je odnesl do kuchyně domů.
6: Jo, ale s prázdnou peněženkou.
5: Něco tam zbylo, ještě je to dobrý, ještě může říkala v neděli. Říkala, že ještě pojede v neděli nákup, je to dobrý.
6: Jo.
5: Tak jo, hele, měj se krásně, ahoj, čau.
6: Taky, ahoj.
5: Tak zdravíme vás všechny, kdo se chystáte do práce, kdo pak je s námi, haló.
7: Jo, Lukáš.
5: Lukáši, máš nedělní ráno pracovní, a nebo naopak je volno?
7: No, mám volné, ale právě vyrážíme na turnaj od mladého, hraje florbal, takže dopoledne si...
5: Takže budem držet... Budem držet palce, a za koho hraje, za jaký tým?
7: Slovan Havířov.
5: Tak zdravíme Havířov, havířovské fotbalisty, čau!
7: Florbalisty.
5: Pardon, omlouvám se, já jsem tam to jedno písmenko vynechal a úplně jsem vyměnil sport za jiný. Florbalisty.
7: Ano, ano, to písmenko dělá své.
5: Přesně tak. Ahoj, čau.
7: Ahoj, ahoj.
5: Tak zdravíme florbalisty z Havířova. Doufám, že jsem teďka nezměnil ještě město. Tak a do třetice, kdo pak s námi po ránu vysílá?
8: Ahoj, ahoj. Tady Jana.
5: Janička, sympatický hlas, já jsem si říkal, že by se mohla nějaká žena dovolat. Jak to, že vstává tak sympatická žena v 7 hodin ráno?
8: No, já teprve jdu z noční, takže teprve čistá.
5: Obrácený proces, na tebe teprve čekají ty vyvodněný peřiny.
8: Přesně, přesně. Tak jo, je to tak.
5: A jak to rodina snáší, že vstává a ty jdeš spinkat v neděli ráno?
8: Partner utekl a děti už jsou velké, tak je to dobrý.
5: Takže tak, takže se prostě vyspíš a pak se zapojíš do běžného rodinného života.
8: No, já jdu ještě zase na noční, takže tak. Já jsem takovém jako koloběhu opačném.
5: Dobře, no tak hele, zase takhle z druhé strany bude spousta peněz. Ahoj!
8: Přesně, ahoj, ahoj!
5: Yeah! Jsem tady pro vás s celým rádiem KIS a přeju vám dobré nedělní ráno. Já jsem Martin Hovorka, teď už 18.
3: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS.

zvolili Radio Kiss. Vlastně vy jste teďka u voleb a tím, že jste zmáčkli ten čudlík, na kterém je napsáno Radio Kiss, tak jste dali hlas našemu rádiu. A to je dobře, udělali se správně a my vám na oplátku budeme hrát skvělý písničky. To nejlepší od 90. let. Navíc vám budeme rozdávat radost a taky cenné rady, kam vyrazit. A dneska to bude jednodušší než včera, protože včera bylo těžký vybrat místo, kde by nepršelo, ale dneska už by mělo být sluníčko. Zaregistroval jsem teďka, když jsem jel do rádia, ještě byla jako tmavá obloha, ale byly tam vidět hvězdy. To znamená, že jasno, to znamená, až vyleze sluníčko, tak to bude pěkně zářit. Psal mi i kamarád z Brna, že i tam to vypadá na Azzurro dneska ráno a že bude hezký den, plný sluníčka. Takže se asi pomalu zase vracíme zpátky k babímu létu. Byť nás už nečekají teploty až někde, Bůh ví kde, u 25 stupňů to asi ne. Jsme trošku jako víc při zemi, ale to sluníčko to samozřejmě udělá radost. 11. října. Tak Sam Feld, Captain Jack i Olimers jako další a hned potom mrkneme na další místa, kam se dá vyrazit. Já bych dal teďka první dvě. Velká Pardubická, to je prostě podle mě ikonický závod, který se dneska běží. A potom, jestli máte rádi dýně, což se hodí k tomuto období, tak v Botanické zahradě dýňohrádky. Tím bych to jako odstartoval a uvidíme, na jaká místa se dostaneme třeba za pár okamžiků. Tak hezky.

0: Kiss Active Weekend.
1: Dobré ráno, v 7 hodin 23 minut. Mám radost z každé vaší zprávy a v tento okamžik jedeme samozřejmě na téma výlety, místa, kam se dá vyrazit během neděle, kam si udělat zkrátka výlet, a jsem rád za první ranní zprávu od vás, protože si uděláme piocházku, pěší výlet, takzvanou piocházku, a to do jednoho údolí přímo v hlavním městě. Tak kam to bude? Ahoj.
2: Ahoj, kysáci, já bych vás chtěl pozvat do Prokopského údolí. Je to v Praze mezi Smíchovem a Barrandovem. A musím říct, že je to moc hezký místo. Na to, že to je v Praze, člověk se tak vůbec necítí. Klidný místo, příroda, málo lidí, pohoda.
1: Já řeknu jednu věc, jo. Teď budu mluvit jako opravdu jako rodilej Pražák. 42 let žiju v tomto městě a já jsem v životě nebyl v Prokopském údolí. Tolik jsem slyšel historek, jak je tam skvělý, úžasný. I teďka to říká náš posluchač. Já tam už opravdu budu muset někdy vydat, abych opravdu nasál tu příchuť tohoto hezkého, úžasného pražského místa, jak o tom všichni mluví. Takže Prokopské údolí, a tím, že bude dneska hezky a příroda se zbarvila do podzimního Zlatova, tam to bude nádherný. Takže Prokopské údolí, no a pak je další místo, kam vás chceme vzít. Je to takovej těžší kousek, ale lidi by měli znát tohle místo, a to je tip od Terky na výlet do Terezína.
3: Zajděte dnes od 13 hodin poznat ztracená zákoutí Terezína a dostat se do míst, která jsou běžně veřejnosti nepřístupná. Prohlídky trvají 3 až 4 hodiny a je vhodné mít pevnou obuv a oblečení. Poznáte poslední místo odpočinku Gavrila Principa i monumentálnost podkroví a sklepů vojenských budov.
1: Máte i vy nápad, jak trávit neděli, tak se pochlupte přes apku Rádia Kiss. Těším se na vás v éteru a posílám vám teďka Milky a Davida Getu.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio Kiss.

0: soutěžní otázku.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz

0: Posloucháte Radio Kiss. Už jsme tady mluvili o tom, že vyhlížíme den plný sluníčka a v podstatě takových dnů bude celý příští týden, bude jenom sluníčko. Žádný přeháňky, jenom sluníčko, ale ty teploty se vydrápou tak maximálně k 17 stupňům, řekněme někdy ve středu a ve čtvrtek. No jo, ale to je odpoledne. Ale přátelé, nás také čeká v příštím týdnu ranní mráz. Budou ranní mrazyky, protože po ránu, zejména v úterý, by, kdy bude nejvíc jasno, by mohlo být minus 2 stupně Celsia. Takže přátelé, my budeme škrábat, bude se poprvé v této sezóně škrábat, tak já apeluju na vás, abyste si pořídili škrabky. Pokud půjdete na nákup, kupte škrabku, protože jako když ji v týdnu ve svém voze najdete. Teďka Armin van Buuren, Everlasting a pozor, to jsem ještě neřekl jednu důležitou věc. Dokonce na horách v Krkonoších by mělo sněžit a to už, a já nevím, jak může sněžit, když má být dneska jasno. Oni říkají na jednu stranu, že má být sluníčko a na druhou stranu, že má sněžit. To úplně jako nejde nějak jako do sebe, tak uvidíme. Uvidíme. Oni ty meteorologové, oni když v sobotu večer upijou, tak potom z nich lezou teda velký věci. Takže uvidíme, ale doufáme, že to sluníčko platí dneska i pro ty Krkonoše, že žádný sníh se konat nebude. To má stále ještě čas. Je 11. října, ne 11. listopadu. Až za měsíc přijede Martin na bílém koni.
1: Kiss. Radio Kiss.

Dobré ráno. Radio Kiss, 7 hodin 51 minut. Pojďme do Rumunska, kde chystají atrakci, která by měla přilákat fanoušky hororů i zábavních parků z celé Evropy. Nedaleko Bukurešti se připravuje Dracula Land, rozsáhlý komplex inspirovaný legendárním hrabětem Drákulou. Zábavní park nabídne 40 atrakcí, návštěvníci se projdou Transylvánií, prozkoumají Drákulův hrad nebo si užijí horské dráhy. A nepůjde jen o klasický lunapark, protože součástí budou i hotely, akvaparky, závodní okruh, nákupní zóna a také velká aréna pro koncerty a další akce. To, že to bude velký, tak o tom hovoří cena. Přátelé, bude to stát celé, ne ta stupenka, ale ta výstavba, 25 miliard korun v přepočtu. Já mám pocit, že třeba 25 miliard mělo stát to nový metro D v Praze. Tak buď to prostě postavíte linku metra, anebo si postavíte jen tak pro radost Dracula Land. Návštěvníci by tudy se mohli projít už v příštím roce, ale realističtější přes tyhle ty prostě prognózy, vypadá to spíš až rok 2028. Je tam toho ještě potřeba hodně postavit. No takže ambiciózní plány na Dracula Land. Je to teda ještě jednou Rumunsko, Bukurešť a vypadá to na jednu z nejzajímavějších nových turistických atrakcí v Evropě. A já už dokonce vím, i kdo bude na otevíračce. Dan Hulka. To je podle mě nejslavnější Dracula, že jo? Dua Lipa, Houdini, taky nás čekají Fun Factory a míříme k 8 hodině. Hezké ráno. 11. října. Andrej má svátek. Tak pojďme slavit.

nebo nějaké nehody, které budou v rámci hlavních dálničních tahů. Zatím by to šlo. Uvidíme, co se bude dít dál na silnicích. Budeme to každopádně sledovat. Jestli máte i vy informaci z té vaší ranní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Rádio Kiss počasí.
1: Nedělní den bude polojasný, přes den s proměnlivou oblačností a na horách s výskytem přeháněk. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká západní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni.

0: rádiem Kiss přichází možnost si divoce osladit podzim. Máme pro vás dárkovou tašku plnou těch nejlepších dobrot a k tomu čertovský adventní kalendář v hodnotě 5000 korun. Slyšíte správně, 5 litrů v prvotřídní čokoládě. Takže si dopřejte čokoládový luxus už teď na Halloweena, anebo si pošetřete zásoby na Vánoce. Soutěžit budeme celý příští týden od pondělí do pátku s čokoládovnou Janek, protože to je poctivá česká výroba z Hradčovic u Uherského Brodu. Dokonce mají novou výrobní halu, takže ještě více čokolády a taky mají prodejnu i božskou kavárnu. Takže přátelé, kdy se bude soutěžit? Už zítra po 8 hodině. Touto dobou zítra soutěžíme o čokoládu v hodnotě 5000 korun. Detaily na kiss.cz.
1: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Přejeme krásné dobré ráno, je 8 hodin 20 minutek a rozdáváme nápady, kam si můžete udělat výlet. Tak co třeba na zahájení dětského filmového festivalu? Více ví Blanka a míříme na západ Čech.
2: Dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana Kysáci je tradiční akce, která je pevně spjatá s ostrovem a startuje právě dnes. Slavnostní zahájení bude probíhat na Mírovém náměstí v Ostrově. Na místě bude pohádkový stan, bude tady probíhat promítání soutěžních filmů, na programu je i lampionový průvod a nebo třeba koncert Michala Hrůzy s kapelou.
1: Spolu s námi vysíláte i vy, naši milí drazí posluchači, a je tady tip na jeden zajímavý hrad, tak kam to bude, to už poví náš posluchač. Ahoj.
3: Čau, Martias. Ale tak já bych určitě doporučil hrad Krakovec.
1: Krakovec.
3: Je to u Jesenice, Ústecký kraj. Natáčela se tam pohádka ze 70. let, nebo kolikátý rok to byl, ať žijí duchové.
1: Ano.
3: Úžasný, krásný, fakt, nabereš energii, všechno. Krása, doporučuji se jet podívat. Tak, ahoj.
1: Hrad Krakovec, děkujeme za tip a jestli máte i vy nápad, kam vyrazit během neděle, ideálně s celou rodinou, dejte vědět přes apku Rádia Kiss. My vám posíláme další muziku, teď Hugel a pak taky No Angels.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jo, já být policajt. A říkám si, jo, a ty s takovým fárem tady jede, jo, a SPZka za desítku, a pojď sem, kamaráde.
2: A moc se mi líbí zpráva, kterou jsme dostali od Nelly.
3: Chci vám poděkovat, jste zrovna akorát měla kontrolu, policajti se smáli a řekli, paní, jděte, že posloucháte Kiss, my totiž taky, a smáli se, mávali, takže super, moc vám děkuju. A ještě si poslouchli tu písničku, budete hrát a normálně si vás aj tam zapli, jako jo.
4: Hezký. Jo, to je krásný.
5: Nelčo, tak to 5 kilo, co by ti vzali, nám pošli, jo?
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

Hezké dobré ráno, máme 11. října a já mám pro vás skvělou zprávu. Dneska máme oficiální povolení osahávat cizí lidi na ulici, protože je Mezinárodní den kominíků. Tradice říká, že se máme chytit za knoflík nebo si rovnou sáhnout na kominíka. To by nám mělo přinést pořádnou porci štěstí. Takže, jestli nás teďka slyší nějaký kominík z masa a kostí, poprosíme, okamžitě nastartuj dodávku a přijeď k nám do studia Rádia Kiss. My tě tady potřebujeme jako sůl. Každopádně všem ostatním přeju, ať dneska na nějakého takového posla štěstí narazíte. A nezapomeňte, topná sezóna začíná, tak si to pojistěte i tou povinnou revizí, ať máte doma bezpečno. A mějte k tomu všemu dobré ráno. Rádio Kiss.

neděli ráno se dá dělat spoustu věcí. Kolem 7 hodiny už nám volali posluchači, že vyrážejí do práce, pak volali posluchači, že vezou děti na zápasy. Dneska je také Velká Pardubická, tak možná mnozí z vás už se teďka doma čančáte, protože vyrážíte do Pardubic na koníčky. No a dá se třeba jen tak s rodinou posnídat, ale taky ozval se posluchač Standa, že slaví dneska 40. narozeniny a že už od rána za ním domů chodí gratulanti, dostává dárečky a už jenom třeba ta přítomnost, že přišli přátelé z mládí a teďka si s ním dávají doma kávu, je moc příjemná. Takže přejeme Standovi vše nej ke 40.

0: Standu zpracoval takový elaborát o tom, jak bude vypadat jeho život v těch následujících dnech. Život po 40. Já už si mám vlastně 2 roky zkušenost, takže mluvím z vlastní zkušenosti, takže Stando, prosím tě. Na papíře ti sice bude přes 40, ale v hlavě ti stále bude těch krásných 24 let. Po 21. hodině ti bude 84 let, ale když budeš vstávat po ránu z postele, tak se budeš cítit na 104. Nicméně, jakmile bude znít z rádia písnička z 90., tak ti najednou bude zase 18. A to je na tomto krásné. Takže pro Standu teďka k narozeninám písnička z 90. let, aby se cítil jako 18-letý klučina. Tady jedna je od Sonic Dream Collective.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90.

Míříme na silnice, teďka před 9. hodinou, pohled na dálnici D5, jedete-li z Berouna ve směru na Prahu, tak u 16. kilometru D5 došlo k ranní dopravní nehodě a pak ještě informace z pražského obchvatu, obousměrné omezení v tunelech, jezdí se vždy jen jedním tumusem a to jak v tunelu Lochkov, tak v tunelu Cholupice. Buďte opatrní a ještě

0: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

Máme skvělý nápad. Kysáci, my vás vezmeme na lampionový průvod. Co byste tomu řekli? 22. října vyráží KIS na svůj historicky první lampionový průvod. Lampiony už se prodávají v našem KIS shopu, tak tam můžete nakouknout, protože mít takový lampion v barvách rádia KIS, to je prostě wow. A nebudeme čekat až na Halloween, my si dáme lampionový průvod už ve čtvrtek 22. října. A všem pozor, o tom místě rozhodnete vy, o místě, kde se uskuteční tento průvod. Koukám se na Facebook, kde už probíhá taková jako anketka. Ptáme se vás tam, kde byste rádi zažili ten lampionový průvod rádia KIS. Je tady mraky měst, mraky vesniček, Vodňany, Vyškov, Semily, Soběslav, Nový Bydžov, Hradec Králové. To je tak namátkou, protože je tady samozřejmě další stovky nápadů, kde bychom to mohli uspořádat. Takže si počkejte ještě pár dní a my potom to místo vyhlásíme a tam 22. října přijedeme a uděláme si s vámi hezky. Co říkáte, kysáci? David Guetta, taky Squeezer i One Direction, to je muzika, která bude znít v následujících minutách. Kiss. Kiss. Radio.

0: Kiss Active Kiss Active Weekend.
1: Nádherné dopoledne. Pojďme si vyrazit do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, kde začala v pátek výstava s názvem Retro Gaming, neboli počátky osobních počítačů u nás. A tato výstava zachycuje vývoj výpočetní techniky od počátku do zhruba poloviny 90. let minulého století. Takže vy si tu i v hráčském doupěti vyzkoušíte přes tisícovku her. Některé z nich jste určitě v 90. letech hráli, dokonce je tu i vystavená jehličková tiskárna, což je teda jako naprostý retro. No a ty hry, které si tu můžete zahrát, třeba Pac-Man nebo Prince of Persia, já si vzpomínám, že jsme hráli tenkrát na základce v 90. hru Prehistorik, jak takový ten muž z jeskyně chodil s tím kyjem a mlátil do všeho kolem a získával nějaký body, nějaký já nevím co, a musel samozřejmě projít celou tou hrou až do posledního levelu. Takže Prehistorik, já věřím, že i Prehistorika tam budou mít. Takže můžete vyzkoušet Jihočeské muzeum České Budějovice, výstava nazvaná Retro Gaming. Pokud jste milovali počítače v 90. tak tahle výstava, to bude to pravý ořechový pro vás, ale možná, že i tam budou i samozřejmě počítače z 80. let, takový ty velký krabice. No, užijte si to moc. Tak a to není jediné místo, kam vás chceme pozvat. Dneska se toho spoustu děje také na okruhu v Brně. Co tam, to už ví Terka.
2: Zažijte adrenalinový závěr sezóny závodů do vrchu na Masarykově okruhu. Mezinárodní mistrovství závodů automobilů do vrchu se koná tento víkend. Tak si zajeďte vychutnat atmosféru disciplíny, ve které se snoubí rychlost a preciznost.
1: Těším se i na vaše nápady, jak trávit neděli s datem 11. října. Dejte vědět přes apku Rádia Kiss. Teď už vám posílá muziku. Tady je Timmy Trumpet.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio Kiss.

0: Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Salavi, baby.
1: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
2: Kysáci, je čas vyvětrat repráky a poslat do nich absolutní devadesátkovou klasiku. Pokud jste v době 90. let vymetali diskotéky, tak moc dobře víte, že jakmile DJ pustil klavírní motiv, parket okamžitě praskal ve švech. Jedná se o klavírní motiv této skladby. Přátelé, toto je Robert Miles, král s nových melodií, italský kouzelník, který nás naučil v klubech nejenom skákat, ale taky tak trošku snít. Takže písnička z desky Dreamland, která vyšla hned po megahitu Children. Takže nesmrtelná věc, skladba Fable, právě teď na vlnách Rádia Kiss. Legenda našeho playlistu.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: tři čtvrtě na deset v tento okamžik ladíte Radio Kiss. No a dneska se jde na koníčky do Pardubic. Dneska je velká pardubická, dneska se všichni hodí do kala. Dámy si vezmou ty klobouky obří a hlavně nevíc. Dneska bude krásný počasí, bude sluníčko. Takže přátelé, 15.30 to se poběží ten hlavní závod. Co je zajímavé, že od roku 1993 poběží dnes nejméně koníčků. Ale i tak to bude jistě velká podívaná. Takže dneska do Pardubic, už se tam nějaký první závody teďka běží, ale ten hlavní 15.30. Takže přátelé, dneska velká pardubická. Já tady samozřejmě mám vzpomínku na jeden rozhovor, který se konal v den dostihového svátku přesně před rokem, kdy se v Pardubicích potkali dva známí. A ten jeden říká, čau kámo, jdeš taky na velkou? A ten druhý říká, ne, já už byl.
1: Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: V 10 dopoledne míříme na silnice, jedete-li právě teďka po pražském obchvatu, tak u sjezdu na Jesenici ve směru k dálnici D1 vzniká nové omezení a bude se tu jezdit pouze jedním jízdním pruhem. Zřejmě budou v průběhu dnešního dne v těchto místech vznikat kolony. Pohled také do Ostravy, kde v ulici Ruská aktuálně havarovala dvě osobní vozidla a poruchaný vůz máme momentálně v Bubenickém tunelu v Praze. Je to ve směru na Troju. Jestli máte i vy informace z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: KIS počasí.
1: Nedělní den bude polojasný, přes den s proměnlivou oblačností a na horách s výskytem přeháněk. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká západní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni.
2: Je 10, Martin Hovorka s vámi na KISu, mám tu Araše, taky Two Brothers on the Four Floor.

0: Tak po 10. hodině a já vás budu teďka zvát na Mejdan, který Radio Kiss čeká v listopadu Millennium Explosion.
1: Radio Kiss v O2 Areně. Millennium Explosion.
0: Už po čtvrté míříme do O2 Areny, kterou naplníme k prasknutí a spolu

0: další skvělý hvězdy milénia, jako Safri Duo, Bass Hunter, Košín nebo Sigala. A dokonce v pátek večer nám volala posluchačka, která vzpomínala na loňský ročník.
1: My jsme vlastně tam narazili na partu super kluku ve vší počestnosti. Navzájem jsme si hlídali místa, kecali. A domlouvali jsme se, že kdybychom měli i příští rok, že bychom se na stejném místě sešli.
0: Tak snad vám to setkání vyjde. Mimochodem na plnou O2 arénu se těší i naše zprávařka Tereza Jandová.
2: Strašně se těším na to, až všechny ty kysáky uvidím live.
0: A my se těšíme na všechny ty hvězdy, které nám zahrají v průběhu celého sobotního večera, který proběhne 21. listopadu. Já jsem tady jmenoval 4 hvězdy, ale dohromady jich je celkem 13. Můžu jmenovat třeba ATC nebo zpěvačka Ingrid a další detaily u nás na webu kiss.cz, odkud se také proklikáte na předprodej Ticketstream a Ticketportál, tak si zaříďte vstupenku do O2 Areny, ať u toho jste s námi. Po čtvrté, Radio Kiss Millennium Explosion O2 Arena.
3: Radio Kiss.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Máme čtvrt na 11 a ladíte Radio Kiss. Naše zprávařka Tereza nám před okamžikem říkala o tom, že se těší do O2 Areny na všechny ty posluchače, které budou pařit na akci Millennium Explosion. A teďka tu máme Terku znovu, aby nás pozvala na výstavu dýní. Máš slovo?
2: Podzim je opět ve znamení dýní a my vás zveme na populární akci Botanické zahrady Praha, kde se představí stovky rozličných dýní, tykví a jiných okrasných plodů různých barev, tvarů a velikostí. Letošní výstava dýní a dýňových aranžmá s názvem Pradávný svět zavede návštěvníky mezi dinosaury, obří pravěký hmyz, rostliny i první lidi.
1: Vysíláte s námi i vy, naši milí drazí posluchači, a vypadá to, že tady se chystá letošní první otužovačka.
3: Čau, tady Mesík, ale v neděli ráno se dá dělat opravdu všechno. Já třeba teďko nejedu se svým 15-letým synem a s dalšíma dvouma kolegama na první otužovačku tady ten rok. Takže jdeme pěkně do studený vodičky. Jo, už se těším moc, tak užívejte.
1: Studená vodička, dneska dopoledne. Můžete taky vyzkoušet, pokud nemáte lepší nápad, tak věřím, že nějakou přehradu nebo rybník máte ve svém okolí. Navíc to nic nestojí. Nic to nestojí, nemusíte nikde platit kafe, vstupný a tak dále. V oběd prostě jdete se jenom vykoupat do studený, neříkám záměrně ledový vody, protože ona je teprve jenom studená. Zatím to není taková frajeřina, ale postupně se prootužovat k tomu stavu, který bude někdy v prosinci, v lednu. Asi nejvyšší čas teďka začít. Tak si to užijte, pokud taky vyrážíte, stejně jako náš posluchač, no a zaposlouchejte se do další muziky, protože ta vás 100% zahřeje. Teď Gigi D'Agostino.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio.

0: soutěžní otázku.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz.

0: Po písničce od Uniktu je na čase dát si jednu pecku podle vás, takže 210-320-320. Kdo pak je s námi ve studiu teďka? Ahoj.
1: Hezký dopoledne, tady Petra, ahoj.
0: Petra nám rozsvítí to naše nedělní vysílání, kdy čekáme na sluníčko.
1: No, budem doufat, že nějaký bude.
0: Potřebuješ k dnešnímu odpoledni sluníčko, nebo to zvládneš bez něj?
1: Ne, ráda bych sluníčko.
0: Jaká jako procházka, štěchu. Zajít někam na procházku.
1: To víš.
0: Barevné
1: a
0: listí.
1: A depresi z toho, že je v pondělí zase zítra.
0: To je pravda, zítra je pondělí a zítra začíná dalších 5 dnů, kdy musíme do práce.
1: Ano, tak. Ano. No,
0: neříkáš to úplně jako veselé, ale...
1: Ne, neříkám, Martine, neříkám.
0: Tak si pojďme zahrát nějakou písničku a tu neděli si zpříjemníme.
1: Jestli by si nám tam zahrál Bena Kristova, ale je to úplně jedno, co od něj, to nechám výběr na tobě.
0: Bena zahrajeme s radostí, no a já popřeju nejenom tobě, ale celý vaší rodině, ať si užijete volnou neděli, ať zažijete něco společně a když tomu bude svítit sluníčko, bude to jenom lepší.
1: Určitě, děkujeme moc, to bude taky hezký zbytek víkendu.
0: Ahoj.
1: Ahoj. Kiss, Kiss. Radio Kiss.

0: Máme 10:45, já jsem strávil sobotní večer v Liberci, procházka po městě, tak jakože křížem krážem, pak jsme tam někde seděli v nějakém baru a já jsem tam potom měl v podstatě práci nebo zábavu, chcete-li, dělal jsem tam prostě diskotéku v klubu Lípa uprostřed města. Spousta lidí dorazilo, spousta posluchačů, až mě to vlastně úplně dojalo, kolik lidí si udělalo cestu a z dálky. Tam byli normálně lidi, co přijeli z Uřiněvse. Z Prahy z Uřiněvse, já jim říkám, a proč jste jeli do Liberce? A oni říkali, no my jsme vás viděli na nějakým prostě jiným tady takhle večírku někde v Praze a už jste nám chyběl, tak jsme si udělali za vámi výlet do Liberce. Tak to mě úplně jako dostalo. Každopádně byl tam se mnou na pódiu taky MC Erik, ten, co zpíval v 90. s Barbarou. Říkal Kysáci, že vás mám pozdravovat a že se na vás bude těšit na nějaký třeba příští akci, protože miluje 90. a miluje Kys, rád to poslouchá. Takže MC Erik tam byl, pozdravuje vás. No a co jsem si odnesl z Liberce, to, co se říká už leta a opět jsem si to potvrdil, že v Liberci buď to prší, nebo se jde do kopce. A včera v Liberci pršelo, takže opět jedna z těch dvou variant byla platná. Tak zdravím severní Čechy, Liberecko a posílám do uší Paul van Dijka. Hezkou neděli.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jedete-li právě teď z Frýdku na Ostravu, tak za sjezdem na Český Těšín se řeší dopravní nehoda 3 osobních vozidel. Problémy také hlásí hlavní tah z Litvínova na Dubí. Hned za osekem se vyšetřuje dopravní nehoda a zdržení je tady kolem 10 minut. Pokud vás čeká cesta po dálnici D11 a jedete z Hradce na Prahu, tak za sjezdem na Sadskou máme hlášený předmět na vozovce a také víme o ovcích na vozovce. Ty jsou na výjezdu Standvaldu ve směru na Smržovku.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Rádio KIS. Počasí.
3: Nedělní den bude polojasný, přes den s proměnlivou oblačností a na horách s výskytem přeháněk. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká západní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni.
4: Já vám přeji krásnou neděli, odbyla 11. Jsem Martin Hovorka, jsem tu s vámi na KISu a budu vám hrát Vanesu Amarozy.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

0: dává peníze.
1: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
0: Zase zítra začínáme v 7 ráno s dalším rozdáváním a takhle až do konce roku, od pondělí až do pátku. V 7 ráno házíme kostkou a podle toho, co padne na kostce, tak tolik peněz získáte. Když padne 6, tak je to s bonusem za rovných 7 000. A zadařilo se před víkendem i Dominice.
2: Takže cokoliv padne, budeš mít radost, jo?
3: Jo, určitě, to bude poprvé, co jsem něco vyhrála.
2: Dobře, tak v tom případě se můžeš radovat, protože tam padla 6.
0: Konfety lítaly vzduchem, tedy naším studiem, a doufáme, že se i tato situace bude opakovat v příštím týdnu. Tak držím palce, abyste i zítra ráno byli úspěšní a nějaká ta tisícovka zalítla přímo do vaší peněženky.
1: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu K.

0: Kiss Active Weekend.
1: Minulý měsíc otevřeli tu novou lanovku na Petřín. První víkend byly beznadějné fronty, tak jsem si říkal asi po 3 týdnech, že bych tam zašel a že už bych to snad mohlo být bez front. Tak vůbec neexistuje. Já tam byl ve všední den, kdy jsem si říkal, že tam bude nával menší. Šel jsem tam dopoledne a v 10 ráno fronta až dolů k tramvaji. Tak si říká, tak to asi ne, to se mi asi čekat úplně nechce. Tak jsem se byl projít ve Strobovce, místo toho, taková jako cena útěchy. A říkali jsme, že opravdu jako Praha je nádherná, úplně rozkvetla. Já vím, že když se jde za hezkýho počasí, že člověku se líbí i v Ústí nad Labem, že jo? Ale ne, jsem nechtěl teďka poukázat, nebo jo, ale prostě je hezky. Na každém místě, i na tom nejvošklivějším místě, když svítí sluníčko, tak je vlastně krásně. A já jsem se procházel právě po Strobovce a říkal jsem, to není možný. Tady jsem taky nebyl aspoň 15 let. Takže přátelé, pokud se pohybujete někde kolem Prahy, tak vyzkoušejte třeba procházku ve Strobovce. No a když budete mít štěstí, tak třeba se zrovna stane, že na lanovce na Petřín, na té nový lanovce nebude tak velká fronta. Je zima, nemuseli by tam ty lidi teďka stát, je zima. Komu se chce stát fronta v té zimě, že jo? Tak by to možná mohlo klapnout. Ale takhle jako zvenku, co jsem viděl tu lanovku, vypadá to skvěle, vypadá to hvězdně světově, tak se to dá vyzkoušet samozřejmě. No a pokud máte teďka prázdný žaludek a něco byste rádi pojedli, co třeba burger?
2: Milujete dobré jídlo? Máme pro vás pozvánku na Burger Street Festival v Ostravě, který se koná tento víkend. Nabídne nejlepší burgery z celé České republiky, kuchařské show, soutěže, hudbu a nebude chybět ani dětský program. Těšit se můžete na unikátní zážitky pro děti i dospělé.
1: Terko, díky a já už posílám do vašich uší další muziku. Teďka Robin Schulz a za moment i Kate Tracy nebo Fool's Garden. Tak hezkou neděli.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: My jsme si vymysleli, že budeme mít svoji vlastní obec a zjistili jsme, že bychom v ní nebyli sami.
2: Kiss Village se prostě ujmula.
1: Co byste tam dělali?
3: Já bych byl místní zloděj, aby obecní policie měla co dělat.
4: Tak já bych tam chtěl být gynekologem.
5: To bude vyvážet septik. Já bych se toho ujmul.
6: Já bych chtěl být manžel od Míši a bylo by to super.
1: Byla bys pomocníka manžela, hele.
7: Já bych si v kysácké vesnici otevřel nevěstinek.
2: Sonja bude na recepci.
8: Tak jestli byste ještě nescháněli místního opilce, já bych se toho chopil.
9: Já se tam hlásím jako psychiatr, protože jak vás tak poslouchám, tak to je tady pacient vedle pacienta.
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: ty z vás, kdo jste vyrůstali v 90. letech, protože rytmus té následující písně, ten budete mít 100% zapsaný pod kůží. Pojďme si dát písničku, která vznikla tehdy v německých studiích, odkud to dotáhla přes evropské kluby až na třetí místo americké hitparády Billboard Hot 100. Mluvím o megahitu z roku 1993. Je to píseň Another Night a přátelé, toto je další z legend našeho playlistu. Real McCoy a MC Sar a song, u kterého věřím, že si všichni teďka při nedělním dopolední zatancujete. Legenda.
1: Legendy, hudební legendy, Rádia Kiss.

0: Ladíte Rádio Kiss, víkend voleb je za námi, byly volby, takzvaně. Nějak to dopadlo, já se to dneska předpokládám dozvím v restauračním zařízení, jak to dopadlo, protože jdeme si sednout s přáteli, tak věřím, že budu podroben takzvanému rozboru, protože já to nevím doteď. Já jsem včera odpoledne spinkal, pak jsem byl na diskotéce, takže já vlastně nějak to pořád ještě ani nedíval, abych se zbytečně nenaštval, nebo abych zbytečně nebyl veselý. Jo, nechal jsem to být, vím, že se to dozvím prostě u kulatého stolu u piva dneska večer. Každopádně, já jsem se chtěl věnovat úplně jiný věci. A to je čas, kdy se chodí k volbám. Podle mě jsme totiž jediná země, že to máme rozdělený do dvou dnů. Ať jsou jakýkoliv volby v České republice, my chodíme v pátek i v sobotu. V pátek 14 až 22, sobota 8 až 14. A já jsem se koukal, jak to mají státy okolo. Třeba na Slovensku mají volby jenom v sobotu od 7 do 22. V Polsku tam to mají v neděli od 7 do 21 hodin. A Německo, Rakousko taky neděle. 7. 8. hodina začínají, končí kolem 4. 5. odpolední. Takže tam to mají jako vyloženě víkend. My to máme plus ještě pátek, ale zase končíme v sobotu už ve 14 hodin. Takže prostě můžeme si vybrat, jestli v pátek nebo v sobotu. Já jsem se včera s někým bavil a on mi říkal, hele, já chodím volit zásadně sobotu v 1:30, tedy půl hodiny před koncem, protože mám pocit, že to jdu jako celý zachránit. Se mi jako líbila samozřejmě tady ta myšlenka a pak mi říkala naše sousedka, říkala mi, že její muž trvá zásadně na tom, že se nesmí chodit v, že jako nesmí chodit volit v pátek, protože v noci se v tom bude určitě někdo hrabat. Tak se mi líbí, jak o tom vlastně lidi přemýšlej, jestli pátek nebo sobota, no a okolní země, ty to jedou jenom o víkendu a jenom jeden konkrétní den. Tak takhle to je docela zajímavý, to si myslím, že mnozí lidé vůbec netuší a nevědí, že se to takhle v okolních státech děje.
1: Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Vynikající vzpomínka na milénium, na éru nultých let, tohle byly Outcast a písnička Mrs. Jackson. My teďka ve 12 hodin mrkneme na silnice.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Pokud vás čeká cesta z Brna na Prahu po dálnici D1, tak pozor, u 179. kilometru, je to u odbočky na Ostrovačice, tady je kus plastu na vozovce. A pak vás také varujeme před příjezdem do Ostravy od Frýdku Místku. Za sjezdem na Český Těšín máme stále hlášené u vyšetřování dopravní nehody 3 osobních vozidel. Pokud máte i vy informaci z té své dopolední cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss, ať se vám v neděli dobře jede.

0: ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Rádio KIS počasí.
4: Nedělní den bude polojasný, přes den s proměnlivou oblačností a na horách s výskytem přeháněk. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká západní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni.
5: Z Rádia KIS vás zdraví Martin Hovorka. Odbylo pravé poledne, hrát si budeme Royal Gigolos a taky Davida Guettu.
3: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

se hrálo před 25 lety v roce 2001-2002 Milky a teď se k ním přidal David Guetta a dal tomu novej kabát Just the way you are. Máme pár minutek po pravém poledni, až dovysílám, jedu si koupit novej svetr a novou mikinu, bude se to hodit v týdnu, ale pozor, hodí se i sluneční brýle, protože dneska samozřejmě chladno, 13 stupňů, ale mraky odchází a v Česku až do příští neděle, čili celý další týden, bude svítit sluníčko. Já vím, ty teploty budou maximálně u 17, což je takový, řekněme, babí léto zvyše, ale dobrý, pršet nemá, takže já si myslím, že nějaká grilovačka, možná odpoledne dát si třeba pivko na rohu někde na zahrádce, pořád to půjde, ale chce to mít tu mikinku a ten svetříček, tak ta

0: Kiss Active Weekend.
1: Máme čtvrt na jednu, stále rozdáváme tipy, kam vyrazit. Přece jenom ještě čas víkendu je před námi, tma bude někdy kolem 6:30, takže jet na výlet stále se ještě vyplatí a díky našim posluchačům dokonce víme kam.
2: Ahoj Martine, tady Radek. Ty jsi se ptal, kam vyrazit, tak já bych doporučil Švihov, protože tam na vás dechne taková nostalgie, že jo, určitě všichni znáte známou pohádku Popelka. My jsme tam byli s celou rodinou a fakt jsme si to strašně užili. Takže kysáci, určitě tam vyražte. Čau.
1: Švihov, děkujeme za tip a ještě míříme do západních Čech. Tam nás právě teďka pozve Blanka, se kterou jsme aktuálně ve spojení. Blani, čau.
3: Sklizení jablek a konec sezóny si kysáci v Mariánských Lázních připomínají lázeňským festivalem jablek. A to právě dnes. Vůně z kořice zaplnila kolonádu a vy tady až do 17 hodin můžete ochutnávat jablečné speciality.
1: Jakmile řekneš, Blanko, v souvislosti s jabkem z kořici hned mě napadá jablečný závin, protože tam ta z kořice nesmí chybět a já si dokonce myslím, že takový jablečný závin dát si v těchto podzimních dnech k tomu nějakou dobrou kávu nebo cokoliv, co by vám udělalo radost, chuť, rozpohybovalo chuťové buňky, tak můžete v průběhu dnešního odpoledne, protože ten víkend aspoň dostane ty správný grády. Navíc už venku leze sluníčko, tak by to mohlo být i se sluníčkem. Super, Backstreet Boys, taky Soundblock, to je muzika, která bude následovat. Ať se vám Kiss skvěle poslouchá.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.

0: další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: skvělý, úžasný Calvin Harris u nás na Kissu. Máme 5 minutek po 1:30 a já bych řekl, že je nejvyšší čas si vzít někoho do éteru, aby si vybral svou oblíbenou písničku. Víkendový Jukebox. 210 320 320 telefon a já říkám halo.
1: Martinku, ahoj, Mirek.
0: Nazdar, Míro. Do jaký části České republiky ti posíláme pozdravy?
1: Valašské Meziříčí, Zlínský kraj.
0: Tam je krásně. Valmes, Zlínský kraj. A byli jste někde venku už dneska?
1: Jako kdy dneska?
0: Víkend. Šli jste někam se projít?
1: Jo, já jsem sobotu slavil narozeniny, no.
0: No takže víkend dobrý. Parta přátel, jo, zpívalo se, pilo se a tak dále, drbalo se.
1: Chlebíčky, zákusky a tak dále.
0: Co byl nejlepší zákusek tvé oslavy?
1: Co to byly? Jo, ty, jak jsme, košičky, no, takové.
0: Košičky. A co to obsahuje takový košíček?
1: No, žele, ovoce a také měkký piškot, no.
0: Ty seš přesto sladký, zkrátka.
1: No, tak musí být všechno, i zákusky, a chlebíčky, a ty každý pochutná, no.
0: Teď si udělá podobně chuť úplně všem, tak... Víš co, my ti teďka zaspeme pusu písničkou, vyber si nějakou.
1: Tak já bych chtěl o tebe, protože jsi dobrý moderátor, všechno, já tě poslouchám furt. A ještě mě poslouchá jedna známá.
0: Co jsi říkal?
1: Že tě ještě poslouchá jedna moje známá, co taky poslouchá Radio Kiss, no.
0: Mám dva posluchače, tebe a tvoji známou, já jsem spokojený.
1: Jo,
0: já
1: jsem ona spokojený. Furt tě poslouchá, říkala, no.
0: Tak, no a co budeme teda hrát za písničku?
1: Tak písničku to bych chtěl prostě z milionovku Madonu Music.
0: Tak jo, pustíme, zahrajeme, měj se krásně, ahoj.
1: Jo, díky, měj se Martin, ahoj.
0: Čau. No a Madonna, ta se vlastně stěhuje tento víkend, protože od Angeliny Jolie koupila novej barák, asi za 25 miliard, nebo přes bambilion to stálo, v Los Angeles, takže se stěhuje podle mě tenhle víkend. Tak snad nemá tolik a moc krabic, aby to zvládla do večera, než to potom uklidí, ježišmarja. Madonna Music, vzpomínáme na rok 2000, právě tímto hitem Madonna vstupovala do nového milénia. Radio Kiss.

0: Hladíte Radio Kiss a Honzo, přesně za 6 týdnů touto dobou se budeme sbírat po Mejdanu v O2 aréně.
1: Jo, tak to si řekl naprosto přesně, protože to bude prostě Mejdan roku.
0: Millennium Explosion už po čtvrté v O2 aréně, chystáme se naplnit posluchačemi Radia Kiss celou halu. Vstupenky ubývají, takže si je pozíte, ať na vás vyjde místo, abyste u toho Mejdanu byli s námi.
1: Hele Martina, na koho se nejvíc těšíš z těch 13 hvězd?
0: No, to je velký voříšek, protože tam jako vybrat. Vlastně člověk si říká, že už se to nedá ničím přebít ty předchozí ročníky a já mám pocit, že už teďka je přebito.
1: No právě, mě vždycky každý rok si říkám, tyjo, to je pecka line-up, to už jako lepší nemůže být lepší. A letos zase
0: lepší.
1: Zase a pro mě teda hlavní taháky, tak to jsou Safri Duo.
0: Tak to
1: a Brooklyn sporu. Bounce.
0: Já se těším, víš, na koho? Na Ingrid a na ATC. Ty jsem nikdy naživo neviděl, tak mě to vlastně jenom jako zajímá. Safri Duo bych řekl, že jsem viděl, ale už se nepamatuju.
1: No.
0: Takže proto si to jako chci připomenout, ale...
1: Takže vlastně si je neviděl, protože neviděl. Si to nepamatuješ.
0: Jako, přesně tak. A třeba to bylo tak blbý, že si to nepamatuju.
1: No, tak ne, já myslím, že určitě ne.
0: Přátelé, největší hvězdy Safri Duo, Sigala, Buzz Hunter, Košín, prostě si to užijte.
1: Ano, 21. listopadu.
0: Tak se ho vidíme, ahoj. Radio Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci na silnicích zatím, klid před bouří, výjimkou je ale D1. Na 24. kilometru ve směru do Prahy, tak tam jsou práce na silnici a navíc se tam stala hromadná nehoda. Je tam neprůjezdný pravý pruh, takže se zdržíte. Zatím je to ale jen do nějakých 15 minut. Šťastnou cestu!

0: nejlepší posluchače v zemi.
1: Čau, tě kysáci.
2: Nazdar, děcka.
3: Rád vás poslouchám.
4: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
5: Další říjnový týden odstartujeme s oblačnou oblohou a místy i s přeháňkami, které budou na severovýchodních horách četnější a smíšené se sněhem. Západní vítr zítra zafouká rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty naměříme stejné jako dnes. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni.
6: Odbyla nám 13. hodina, krásnou neděli už teď přeje Honza Průcha a na Kisu si dáme Culture Beat.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Marquesu nám dozněli Capital Cities Safe and Sound. Máme krátce po 13. hodince, ještě jednou krásnou neděli ode mě, od Honzy Pruchy. No a kysáci, dneska už by to šlo. Dneska už nám prší opravdu výjimečně v České republice, takže klíďo můžeme výletovat, klíďo si můžeme užívat ještě těch posledních pár hodin víkendu a samozřejmě nám o tom klíďo můžete dávat vědět, kde právě jste, jak si ten víkend užíváte. Od toho je apka Rádia Kiss, no a my si k tomu všemu budeme hrát Avicii, Coolio a taky Hugel. Krásný poslech.

Dozněla Avicii The Nights. Kysáci, zdravím vás kamkoliv, kde právě trávíte vaší neděli. Například nám napsala Radka, že tráví celý víkend u rybníka Kačence, kde chytají ryby, poslala i fotku a je tam opravdu krásně nádherná příroda. Tak doufám, že taky rybičky berou a zdravím tímto taky všechny, co si vyrazili tento víkend na ryby. A kysáci, kdybyste náhodou nevěděli, kam vyrazit, tak Pardubice to dneska samozřejmě jistí. Velká Pardubická, to je jedna věc, ale k této příležitosti tam ještě navíc mezi Pardubicemi a Závodištěm jezdí historický vlaky, kterýma se můžete také svést a vzpomenout a vlastně vyzkoušet si, jak se jezdilo vlakem před několika desítkami let, jak ty vozy drncaly, jak to bylo romantický. Takže mezi Pardubicemi a Velkým a Závodištěm tam si to taky dnes můžete užít. Další muzika připravena, Safri Duo a taky Kygo s Tinou Turner. No a za pár minutek se taky podrobněji mrkneme na jednu z hudebních legend, Rádia Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ale!
2: Co to hraje?
0: Češi dorazili na lyže.
3: Tyrolsku, Čechu, hromada, podmínky, parádi.
0: Pecka.
1: To má spát jako blázen, jedu po D8, člověče, poslouchám vás, zapomenu odbočit na Teplice a už jsem v Německu, jak jsem drážděný.
4: Dobrý den.
5: Počkejte.
6: Raníkis
0: od 6 do 10.

0: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
1: Devadesátková legenda, kapelka, která vlastně fungovala pouze 4 roky, ale za ty 4 roky stihli udělat spousty megahitů 90. let, který si rádi poslechneme do dneška. Jedná se o rakouský eurodancový projekt, který si říkal Imperio, takže už jste určitě všichni doma. Moc dobře víte, co nás například čeká za single. Takže největší hitovky asi Atlantis, taky Nostra Culpa, Veni Vidi Vici, Quo Vadis, Wings of Love, a záměrně jsem neřekl ještě jednu, kterou si teďka dáme, protože ji mám připravenou. Return to Paradise a Imperio právě teď na Kissu.

Kysáci, ještě vám tady dlužím takovej svůj zážitek, který jsem zažil dnes v noci. Byl jsem se totiž mrknout tady v Praze na show Maura Pikota, který přijel do České republiky. Moc jsem se na to těšil, minimálně půl roku, lístky jsem měl opravdu dlouho a měl jsem proč se těšit, protože to bylo skvělý. Mauro Pikoto, když to vezmeme z pohledu jeho hitovek, tak hned na začátku tam frknul remix Komoda, během svýho setu ještě zazněl remix Proximus a na závěr, jak už je jeho zvykem, dal takový jakoby megamix jeho největších hitovek a tam znovu zaznělo Komodo, ale už Origoshi, taky Iguana, třeba Like This, Like That a ještě jedna, ale tu si teďka nedokážu vybavit. Každopádně ale Mauro Pikoto stále tvoří a teď se momentálně, jelikož ten jeho hodně technostyl se prolíná s trencem, tak se spojuje právě s trencovýma jménama. A spojil se i s Giuseppem Ottavianim, což je ikona trance music. Udělali společně hit Ibiza Dream. Ten mám pro vás teď připravený. Je to zhruba 3 měsíce stará záležitost. No a zároveň je to taky pozvánka na pravidelný pořad na Kisu každou středu s DJem Baselickrem, pořad Trance Party od 10 večer. Takže pojďme si teďka dát Maura Pikota a Giuseppe Ottavianiho Ibiza Dream.

0: S Kisem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pojďme na silnice, ozvala se Monča.
2: Čau Kysáci, na 27. kilometru směr Praha D1, stojím tady už skoro půl hodiny, je tady nějaká nehoda před Zúžením.
1: Ano, nehoda se stala na D1 ve směru na Prahu ve Zúžení na 24. kilometru. Ta už je odklizena, ale stále je tam ještě kolona zhruba od 30. kilometru zdržení kolem 40 minut. Nehody máme také například v Ústí nad Labem, v ulici Panská, v Mostě ulice Jana Palacha a taky v Táboře Československé armády. Šťastnou cestu!

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Další říjnový týden odstartujeme s oblačnou oblohou a místy i s přeháníkami, které budou na severovýchodních horách četnější a smíšené se sněhem. Západní vítr zítra zafouká rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty naměříme stejné jako dnes. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni.
4: Je tady 14. hodina, s vámi Radio Kiss, taky Honza Průcha, pojďme si dát další muziku, Jan Vejn.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

poslechu Rádia Kiss na cestě z Mutěnic z burčákovýho pochodu. Tak to obdivuju, že už takhle můžete řídit a že by chtěli něco pěkného zahrát a pozdravovat všechny, kteří jsou taky na cestách. Takže já se připojuju, zdravím vás všechny, co jste zrovna v návratech z vašich víkendů. Každopádně, kysáci, za malou chvíli se podíváme podrobněji na dnešní datum 11. října. Do té doby muzika Mark Korn, taky Olaf Basovský a Alex Party.

Mark Korn, Semito, Inside, Outside, Kysáci, 11. říjen, svátek dnes slaví Andrej. No, vím minimálně o jednom, který dnes moc nemá náladu na slavení. Každopádně přejeme Andrejům všechno nejlepší. A teďka ještě další takový zásadní věci dnešního data. Je totiž mezinárodní nebo den salámové pici, takže pokud byste nevěděli, co k večeři, tímto máte inspiraci, ale co je důležitější, je mezinárodní den dívek, takže všem dívkám vlastně moc děkujeme, že jste, protože bez vás by to na tom světě nebylo tak krásný. Pojďme si dát další 90. Mr. President Coco Jumbo.

0: soutěžní otázku.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz.

0: Tohle byly Skutři, Ramp, no a my si dáme další víkendový jukebox. Dáme si ho s Honzou. Honzo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, já tě zdravím.
0: Taky tě zdravím. Máme těsně po půl třetí, takže ještě pár hodin z víkendu zbývá. Jak plánuješ strávit těchto pár posledních hodin?
1: No, jelikož jedeme z práce, tak asi budeme odpočívat.
0: Odpočinek, něco dobrýho k pozdnímu obědu, ne? Předpokládám asi.
1: Byli jsme si dát obídek na benzínce, takže super.
0: Člověče, hele, a co jsi zdal na benzínce? Takovej ten párek v rohlíku, anebo tam měli něco lepšího?
1: Měli tam španělskýho ptáčka z rýží.
0: No paráda, hele, dneska ty benzínky normálně, tam je úplně všechno. Tak teďka už ještě na tu cestu zahrajeme Gigiho bla bla bla, komu posíláš?
1: Ale všem kysákům, všichni to poslouchá, a jestli poslouchá i náš šéf Pavel, tak hlavně pro našeho šéfa Pavlika.
0: Že je skvělej, viď?
1: Je užadnej.
0: A mohl by přidat. Tak posíláme Gigiho, měj se Honzo, ahoj.
1: Díky, měj se, ahoj.

David Guetta, You and I, Me and You na rádiu Kiss. Kisáci, já jsem na začátku této hodinky říkal, že datum 11. října je také Mezinárodním dnem dívek a napsala mi Eliška zajímavou zprávu. Zdravím do rádia, tak se tu s manželem hádáme, já mu tvrdím, že mám svátek, protože jsem dívka, on s tím nesouhlasím. Podotýkám, že je mi 52 let, samozřejmě spousta smajlíků. A ještě k tomu jako teda dodatek, do kolika let, že se to počítá, ta dívka. Tak jelikož jsem se o tohleto nikdy jako hlouběji nezajímal, tak jsem se zeptal umělé inteligence. A má to tři roviny. Důležitý je si zapamatovat na úvod, že vlastně dívka rovná se holka. Takže pokud použijete obrat dívka anebo holka, je to téměř to samý. Jsou tady tři zásadní roviny. Ta lékařská, tak tam je to jasný, dívka se počítá do 18 let. Pak v běžném životě, to se počítá většinou třeba do svatby anebo do doby, co má dívka děti. Pak už je to žena, dáma. A pak je ta třetí rovina, která nás zajímá, ta hovorová. Představte si třeba partu 70-letých kysaček, který se sejdou na náměstí, nedaleko je cukrárna a jedna z nich zavelí. Holky, pojďte, jdeme na kavčo. No a vidíte to. A tím pádem dívka, holka může mít klidně 70, 80, 90 let. Záleží na tom, jak se milé dívky kysačky cítíte, takže dnešek je samozřejmě i vaším dnem. Pojďme za další muzikou. Dáme si ATC, taky Urbano All Stars a dokonce hoďky do té 15. Tedy zbývá ještě dost času i na Venga Boys.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci D5, výjezd z Prahy na 0. kilometru v připojovacím pruhu, nehoda, zdržení je tam kolem 20 minut. Dále pak také D10, to je zase ve směru do Prahy, tam je zdržení kolem 15 minut kvůli nehodě mezi 9. a 7. kilometrem. Zdržíte se také na D1 ve směru na Prahu, kolona je mezi 29. a 24. kilometrem, zdržení kolem 15 minut a ještě také silnice 3 mezi Táborem a Prahou u Poříčí nad Sázavou je kolona a zdržení kolem půl hodiny. Šťastnou cestu!

0: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Další říjnový týden odstartujeme s oblačnou oblohou a místy i s přeháňkami, které budou na severovýchodních horách četnější a smíšené se sněhem. Západní vítr zítra zafouká rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty naměříme stejné jako dnes. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni.
5: Máme 15 hodin, 2 minutky k tomu, krásnou neděli vám z Kisu, přeje stále Honza Průcha a teď už French Affair.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Kid Rock All Summer Long. Je potřeba si dodávat dobré nálady, což naprosto Kid Rock splnil. A ještě si taky občas je potřeba dodat trošičku sebevědomí a o to se pokusím, kysáci, už za pár minutek dodat vám sebevědomí. Věřím, že se v tom většina z vás najde. Pokud vás zajímá, o co jde, no tak si na to počkejte. Teď už Armin van Buuren a Everlasting.

Usher a Pitbull, kysáci, a pojďme si zase trošku zvýšit sebevědomí. Jak se lidově říká, pojďme si trošku pohonit ego. Mám tady totiž pár psychologických fakt a doufám, že aspoň v jednom z nich se najdete a budete o sobě tvrdit to, co tvrdí tyhle ty fakta. Takže za prvé, pokud člověk při sezení začne třást nohama, znamená to, že je inteligentní. Za druhé, pokud mluvíte se svými domácími mazlíčky jako s člověkem, znamená to, že máte velké srdce. Za další, pokud jste nepořádní, je to známkou fungujícího kreativního mozku. Za čtvrté, pokud často mluvíte sám se sebou, máte bystrou mysl a hluboké myšlenky. Za páté, pokud dáváte ve skupině přednost tichu, býváte obvykle tím nejchytřejším pozorovatelem. A za poslední, za šesté, pokud se smějete černému humoru, máte vysoké IQ a pokročilé myšlenkové schopnosti. Tak jsem si jistý, kysáce, že aspoň v jednom bodu jste se našli. Pojďme si dát další muziku, za pár minut legenda Rádia Kiss, ale do té doby třeba Becky Hill.

0: Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
1: S touto hudební legendou procestujeme půlku světa, protože zamíříme do Velké Británie, do Singapuru a taky dokonce i do Thajska. Dáme si totiž Vanessu May, což je britsko-singapurská houslistka, která se vyznačuje tím, že nejenže umí zahrát klasiku, ale umí zkombinovat tu klasiku s pop music a na konci 90. let se jí to opravdu náramně dařilo. Důkazem toho je hitovka Destiny, ale těch hitovek bylo více. Pokud byste chtěli ty její hitovky tak nějak jako pohromadě a vlastně ten její nejzářivější start, tak ona natočila spousty alb, ale těch nejvíc těchto hitů je na albu z roku 95 a jmenuje se The Violin Player a dokonce ho vlastním i já. Sice nevím, kde je, protože už nemám ani kde ho přehrát, ale mám ho doma, Vanessu May. Kysáci, jedna taková zajímavost o Vanessa May je ta, že je i vášnivá sportovkyně. Je skvělou lyžařskou a dokonce se kvalifikovala na zimní olympijské hry 2014, kde v obřím slalomu reprezentovala Thajsko, tedy zemi, odkud pochází její otec. To jen tak jako pro zajímavost. Pojďme si dát Vanessu May a její Destiny.

16 hodin 45 minut, hladíte Radio Kiss a doufám, že budete ladit také dnes večer po 19. hodince. To vás totiž, Kisáci, čeká Kiss paráda s DJem Basslickerem a dozvíte se, jak jste hlasovali na našem webu kiss.cz, kde ještě do té doby můžete zahlasovat a proházet pořadím naší top desítky anebo podpořit jednu ze dvou novinek. Top desítku nebudeme jmenovat a ukazovat celou, ale podíváme se na první tři místa. Pro tuhle chvíli na trojce Hugo a velikánský letní hit Moving to the Sun. Na dvojce hitově neomylná Miley Cyrus. A první místo stejně tak neomylný především v taneční a trancové muzice Armin van Buuren.

Hlasujte, no a my už se teďka vrhneme zpátky o pár let do historie. 90-kový Two Unlimited, The Real Thing. Vám všem krásný poslech a pěknou neděli.

0: Kisem za volantem po celé republice.
1: Z Kisu zdravíme na silnice, zdravíme i Rendu, který se ozval ze Strakonické.
2: Ahoj Kisáci, zvědí Renda, jedu po Strakonický směr Příbram, ale ten prosím vás, ten, kdo pojede na Prahu od Příbramy, 9-kilometrová fronta, je tady zúžení u obořiště. Prosím vás, kdo může, obejte to po starý silnici směrem do Kříšinách, tady budete hodně bohoskoloně.
1: Kuba se hlásí z Brna.
3: Zdarec, tady Kuba Kubánec. Chtěl bych nahlásit jednu dopravní nedělní z Brna. Kdo jede z Modřic směrem k Olympii, tak u prvního provizorního kruhového objezdu, tak je tam havárka, dvě autička v sobě, je tam nehodovka a blbě se to v tom provizorním kruháči objíždí.
1: Chlapi, děkujeme za info. Nehoda je také na D10 ve směru na Prahu na 6. kilometru a kolona na 15 minut z 10. kilometru. Zdržíte se také na trojce ve směru z Tábora do Prahy. Od 4 kol dojedete do kolony a zdržení celkově kolem 30 minut. No a také po D1, pokud jedete směr Praha, tak kolona mezi 29. a 24. kilometrem, je to tam na 15 minut. Šťastnou cestu!

0: Počasí.
1: Další říjnový týden odstartujeme s oblačnou oblohou a místy i s přeháňkami, které budou na severovýchodních horách četnější a smíšené se sněhem. Západní vítr zítra zafouká rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty naměříme stejné jako dnes. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni.
2: I po 16. vás nebudeme šetřit kvalitní muzikou, pojďme tedy na ní Robin Schulz a také CeeLo Green.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Robin Schulz, Better Times. 16 hodin 7 minut posloucháte Radio Kiss. Kysáci, tak schválně, jaký je tak zhruba průměrný věk auta v České republice, respektive jak často třeba průměrný Čech mění auto? Já bych řekl, že je to tak, dejme tomu, třeba po 10 letech. Já tady mám totiž takovou jednu zajímavost o nový technologie v autě, která jako úplně nevyšla na první dobrou, protože tím narážím na to, že když po 10 letech sedneme do nový auta, tak kolikrát nevíme, jak se co ovládá, protože těch technologických novinek je tolik, že je toho možná až moc. Takže jedna taková trošku nepovedená novinka, o té si řekneme už za malou chvíli. Teď a Kamrad, taky Global DJs a legendární Michael Jackson.

Těsáci, jestli mi dáte za pravdu, když si sednete do fungl novýho auta, tak kolikrát nevíte vlastně, jak se co ovládá, protože těch hejblátek, nebo hejblátek, dneska už ty hejblátka tam skoro nejsou, těch věcí na displeji, který můžete udělat a který nastavit, tak je opravdu mnoho. Já třeba, když sednu do svého auta, tak si připadám, když než nastartuju, že zapínám nějaký dopravní letadlo, než povypínám všechno, co nechci, aby mi fungovalo. Ale o tom jsem mluvit nechtěl. Těch vymožeností je někdy až příliš. Určitě si vzpomínáte, že když třeba u nového auta dáte ruce z volantu, začne to na vás křičet. Když zavřete oči, začne to na vás křičet, že nedáváte pozor. A to byl právě kámen úrazu jedné nejmenované a ku podivu japonské značky, že měli tady toho asistenta, který hlídal, aby řidič neusnul za volantem. No, jenže on měl problém s rozpoznáváním Asiatů. On si totiž myslel, když někteří Asiati seděli za volantem a normálně řídili, měli ruce na volantu a sledovali silnici, tak on pořád ten systém upozorňoval, že spí, a tak musela proběhnout aktualizace a museli jako to trošku víc vychytat, aby na Asiaty auto nekřičelo, aby nespali, aby se vzbudili. Tak to je jenom taková zajímavost. My si dáme další jukebox za pár minutek, do té doby třeba Aqua, My Oh My.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Přátelé, věřte tomu nebo ne, je to od Skytech a Headhunters a písnička se jmenuje Kundalini.
2: A to už je to Hej šašo, ten název?
3: Ne, ale je to tam, dobro.
4: Ne. Teď něco uslyšíte a vy tam hledejte něco českého.
2: Pitomí dáme na kule?
4: Niko, jak to slyšíš ty?
1: Někdo nadává na to, že jsou kůly pitomí a káry na dvoře.
4: Kůly pitomí, káry na dvoře.
2: A jo!
3: Jo, je to dobrý.
0: Raníky od 6 do 10.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Je tady další víkendový jukebox. Na telefonu už je Láďa. Ahoj Láďo.
2: Ahoj, Honzo, zdravím tě, čau.
1: Za tu chvilku, co jsme kecali předtím, než byl čas jít do vysílání, tak ses mi svěřil, že by si taky chtěl být moderátorem v rádiu.
2: No, a to nebyl jakoby sen, ale zkusil bych to, jako za... Člověk neskusí, neví, že jo?
1: Je pravda, že ukecanej seš dost, protože jsme málem prošvihli právě to, že jsme měli jít live do éteru, jak jsme se zapovídali. No. Takže jako vlohy by si k tomu určitě měl a já si myslím, že za zkoušku nic nedáš, takže to klidně můžeš někdy zkusit a třeba tě to bude bavit.
2: Ano.
1: Stejně jak to baví nás. Láďo, teďka už k muzice. Gigi D'Agostino, jedna taková méně známá, Silence. Mám jí připravenou, komu ji posíláš?
2: Ale tobě, ať ti to uteče.
1: Děkuju.
2: Pro všechny, co mě znají a pro moji mamku, co bude mít v úterý svátek, Renaty jsou, takže asi pro ní, pro mamku taky, no.
1: No tak můžeme takhle předběžně všem Renatkám, včetně tvojí mamky, popřát všechno
2: nejlepší. Ještě je čas, přesně, ale taky takhle, no.
1: Hele, zase na druhou stranu, čím víckrát popřeješ, tím větší budou mít radost, ne?
2: Tak to má být a doufám, že mi taky odpíšou.
1: No, tak, taky doufám. Posíláme Gigiho, ty jo. Se měj moc hezky, Láďo, čau.
2: Taky, Honzo, čau.

Další krásná skladba Kygo, Take Me Back. Kysáci, tak máme tady před sebou další setkání, my společně s vámi, ale nebude to žádná party a vlastně ještě nevíme, kam za váma pojedem. Jediný, co víme, je datum 22.10. 22. října se někde s vámi setkáme a společně oslavíme podzim v podobě lampionového průvodu. No a kamže za váma vyrazíme, tak o tom rozhodnete, kysáci, vy. Mrkněte se na náš Facebook, Rádia Kiss, a tam asi třetí příspěvek od zhora, já vám to řeknu přesně, je to první, druhý, třetí, čtvrtý, momentálně čtvrtý příspěvek od zhora, tak tam se vás ptáme, kam za váma máme vyrazit právě 22. na lampionový průvod. Takže tam připište i to vaše město, to, kde bydlíte, kde je to podle vás nejkrásnější a kde by to bylo nejskvělejší, ten lampionový průvod. No a třeba vás vybereme a přijedeme. Takže kysáci, lampionový průvod 22.10. a kdybyste náhodou neměli adekvátní lampion, tak vás nasměruju na náš Kiss Shop, protože tam koupíte speciální kysácký lampion. Teď už další muzika. Marquez, Vayamos, Compañeros a za chvilečku taky Offenbach.

0: Kisem za volantem po celé republice.
1: Kisáci, důležité info z D1, pokud míříte směr Praha, na 11. kilometru se stala vážná dopravní nehoda, přistával tam i vrtulník, takže tam je to uzavřeno. Sjeďte na kilometru 12. a pak do Prahy dojeďte po okruhu a nebo se vraťte zpátky na dálnici. Jinak hlavní trasy, tedy dálnice a hlavní silnice, jsou plné, hlavně při příjezdu do Brna a do Prahy, například 15-minutové zdržení také na D10 od zhruba 12. kilometru, hustý provoz také klasicky na trojce mezi Táborem a D1 a na čtyřce mezi Příbramí a Prahou. Šťastnou cestu!

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na VOZP.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Další říjnový týden odstartujeme s oblačnou oblohou a místy i s přeháníkami, které budou na severovýchodních horách četnější a smíšené se sněhem. Západní vítr zítra zafouká rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty naměříme stejné jako dnes. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni.
5: 16 hodin, 59 minut k tomu, kysáci, víkend pokračuje, ještě nekončí a s kysem si to pojďme užít.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Markon, I won't let you down. Krásnou neděli vám přeje Honza Průcha. Kysáci, teď jsem se dočetl, teď jsem si přečetl článek. V Krkonoších sněží, je to tady, zima je za dveřmi. A víte, co je zajímavé? Hnedka, jak jsem přečetl ten nadpis, tak jsem se přepnul do módu, že bych nejradši vzal děti a vyrazil na sáňky. Ale to si ještě počkáme, protože prozatím by v Krkonoších na některých místech mělo nasněžit maximálně do 3 cm a samozřejmě teploty ještě nejsou na to, aby to úplně vydrželo. Ale už to začíná. Za chvilečku na Kisu. Jeden ze dvou juboxů této hodinky je do té doby East 17, Alok a taky Sunrise Avenue.

Davidový Jules. Volej studio 210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes apku Rádia Kiss. As we walk through the corridor of creation, we see lands divide. Nation against nation.

0: Na telefonu už čeká Jirka. Jirko, hezkou neděli, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak přiznal ses mi, že jsi byl na dětské oslavě jako strávník. Co bylo dobrýho?
1: Ale asi nejvíc mi tam chutnaly banány v čokoládě.
0: Banány v čokoládě, to jsem neměl. Jak se to jmenuje? Banana split? Nebo něco takového?
1: Ne, tohle bylo fakt jenom čistě jenom kousky banánů namočený v čokoládě.
0: Mm-hmm,
1: jako.
0: Jasně,
1: bylo
0: jasně.
1: Jako split, ale takhle.
0: Chápu, chápu. No, tak to jsi teda určitě pochutnal. Váha teda nebude ráda asi, mám s tím zkušenosti po takovýchhle oslavách, ale co se dá dělat, jednou za čas, to neuškodí.
1: Ale musí se člověk obětovat.
0: Je to pravda. Někdo to sníst musí prostě, přece se to nevyhodí, že jo? Tak, Jirko, teďka už muzika, 3 šestky připraveny. A komu je posíláš?
1: Ale úplně všem, nebudeme to nějak škatulkovat pro vás do rádia, všichni, co jsou za volantem, každý, kdo to má rád, si najde.
0: Dobrá, dáme tam 3 šestky a ty si užij zbytek neděle, ahoj.
1: Ty taky, mějte, čau.

0: soutěžní otázku.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz.

0: největší hvězdy milénia míří do O2 Arena. Radio Kiss Millennium Explosion.
1: 21. listopadu. Kysáci, je to za dveřma, už jenom měsíc a kousek a sejdeme se v pražské O2 Aréně na čtvrtém pokračování Radio Kiss Millennium Explosion. Dovolím si tvrdit, že line-up je nejsilnější ze všech čtyřech dílů, ale to jsme si mysleli každý rok. Každopádně to potvrzují, podle mě, potvrzují takový jména jako Safri Duo, Košín, Brooklyn Bounce, Puffendorf, Bass Hunter, těch jmen hvězd nového tisíciletí, tedy hudby nového tisíciletí, je celkem 13. Všechny je najdete na našem webu anebo na facebookové události samozřejmě. A pokud ještě nemáte vstupenky, tak sice i přesto, že rychle mizí, tak stále ještě jsou k sehnání a v přeprodeji je seženete. Kysáci, takže 21. listopadu. Jestli se těšíte aspoň z poloviny, tak jako my tady všichni na Rádiu Kiss, protože my tam taky všichni budeme, tak to bude nezapomenutelná party.
0: Radio Kiss.

0: Petro, přeju krásnou neděli, ahoj.
1: Ahoj, děkuju, tobě taky.
0: Petro, kam my tě vlastně zdravíme, odkud voláš?
1: Do Plzně.
0: Do Plzně. A jak je v Plzni, jaký tam máte počasí dneska?
1: No, teď už je to docela dobrý, bylo to hrozný, pršelo, pak zase sluníčko, to je jak na houpačce. Ale teď je to docela dobrý.
0: Já jsem na začátku téhle hodiny mluvil o tom, že už dneska poprvý letos vlastně takhle, po létě letošním poprvý sněží. Těšíš se na to, až bude sníh?
1: Ne, vůbec.
0: Dobře, tak vůbec. Budeme mluvit o tom, že po zimě přijde zase léto. Jo?
1: Tak, už aby to bylo,
0: ano. Tak Peťo, co zahrajeme a komu pošlem?
1: No určitě to bude pro tebe do rádia, pro všechny kysáky, pro všechny pracující, co zítra jim to začíná. No a od Bena Kristova bomby, prosím.
0: Dáme si bomby a ty se měj moc krásně, Peťo.
1: Ahoj. Děkuju, ty taky, ahoj.
2: Neříká Hector. Lokec v okno, vypnout a neřešit. A haters, celá nebo...

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: D1 ve směru na Prahu na 11. kilometru se stále dořešuje vážná nehoda, která se tam stala před hodinou. Plus ještě předtím se stalo pár ťukanců, takže dojedete do kolony na kilometru 19. při příjezdu do Prahy a zdržíte se kolem 20 minut. Další nehoda, ta je na D5, a to na 43. kilometru ve směru na Plzeň. Tam je zdržení do 10 minut. D35 směr Olomouc, 253. kilometr nehoda a zpomalíte. A pozor také, v Pardubicích v okolí Závodiště skončila Velká Pardubická, takže se i tam tvoří kolony. Šťastnou cestu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: On je přesně ten typ plážového chlapce, za kterým se otočíte. Ona už je vyzrálou, ale stále atraktivní single ženou. Co se stane, když víš, že bys neměl, ale stejně tě to brutálně táhne? Jiskry, vášeň a pořádná dávka zakázaný chemie. Tohle nebude žádná romantická pohodička. Tady se budou překračovat hranice a emoce pojedou na plný pecky. Tak bacha, ať se do toho taky nezamotáš. Zakázaná touha tě bude bavit a žhavit. Na Starmaxu. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: Počasí.
1: Další říjnový týden odstartujeme s oblačnou oblohou a místy i s přeháníkami, které budou na severovýchodních horách četnější a smíšené se sněhem. Západní vítr zítra zafouká rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty naměříme stejné jako dnes. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni.
2: Za pár vteřin je tady 18. hodinka, krásnou neděli vám stále přeje Honza Průcha a pojďme si dát další 90. Me and My.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: To, co jsem sliboval, také plním. Je tady Jukebox a Míša už vybírá.
2: Ahoj, jsme na cestě do Brna a chtěli bychom zahrát Moravo od Vesny. Díky, Rozárka.
1: Tak přejeme šťastnou cestu. Rozárko, je tady Vesna a Ego.

0: další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz. Yes.
2: Martinez, you ready, girl?

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Krátce po půl a dáme si tam další jukebox. Tentokrát vybírá Pepa, vybírá fakt dobře.
2: Ahoj Honzo, zahraješ nám, mě a mým synům, prosím, Bass Huntera, Botten a Anna?
1: Ano, proč ne? Dáme si to tam, je tady Bass Hunter. Ještě nebo.

0: tohle byl opět skvělej Armin van Buuren na Radio Kiss. Kysáci, za chvilečku se s vámi rozloučím, ale mám pozvánku na příští víkend, na party, protože já absolvuju takovou pražskou session, kde budu rovnou ve třech klubech příští víkend, takže vás samozřejmě srdečně zvu. V pátek, večer a přes noc až do rána, tak to bude klub Alibi kousek od Václavského náměstí. Tam jezdím moc rád, protože tam máte moc rádi miléniovky a tak dále, takže tam se můžeme vidět, Alibi nad Václavákem. No a v sobotu nejdříve v noci budu v klubu Puls 22, což je v Jelské ulici, a pak se přesouvám na afterparty do studia 54, kousek od Masarykova nádraží, a tam hraju, teďka bych kecal, od 6 do 8 ráno. A toto teprve začíná, protože tam se končí většinou až ve 2 odpoledne. Takže pokud byste tady tu tour chtěli zažít se mnou, moc rád vás uvidím. Teď už se loučí Honza Průcha a přeju vám krásný zbytek víkendu. Zase příště se uvidíme a uslyšíme. Čau, čau.
1: Kanko, kto nie ho je? Yo, koso.

0: 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kiss Paráda. Kiss Paráda rádia Kiss s DJem Bassnickrem.
1: Kiss Paráda. Ano, OK, to je ten pán, který ho uvedl jingle. DJ Bassnicker, moje maličkost v éteru rádia Kiss. Máte neděli po 19. nebo středu po 21. Hoďte. Tak či onak, pokud máte středu, tak vás musím dostat i o hodinu déle, protože bude startovat Trends Party Live 60 s Michaelem Kavalčíkem, se mnou i s Foxy J, už se to tady všechno připravuje. No a pokud máte neděličku, tak samozřejmě přeuklidný spánek, ať ten víkend nějakým způsobem dorazíte. Teď si jdeme dát ale Italo Brothers, který samozřejmě budou mít dneska na paškále novinku Replay. Že usíšte v plný palbě. Překopaný IS. IS, no tak doufám, že se najedli pěkně. Roy Two Colors. To je Madonna, Madonna, která je v Primě. Dáme si i Vice a novinku Better. A možná ušní bolce vám lehce zamícháme hitovku o DJ Tiesta, který bohužel není nejlepším DJem světa. Hard to be around. A my si jdeme dát 10. pozici, kde je Timmy Trumpet, ale Farben taky Alex. Chase the feeling. Na Kissu dostal nějakých 1240 hlasů. Chtělo by to více na Kiss.cz.
0: Kiss Paráda, místo 10.
1: No a za chvilku třeba probereme aktuální anketu DJ Mac Top 100, která se dneska v noci vyhlašovaly. A vyhlašovat jste

0: Krásný kopáček, takhle chce produkčně i od Kata, který ho znáte, z hitu Turn the Lights Off. Desítka Timmy Trumpet, ale Farben Alex, Chase the Feeling a my jdeme z těch pocitů hodit novinku s číslem 1, kde jsou, neustý, ale Farben, všechny barvy a teď Two Colors, ale Farben, das ist auf Deutsch, prosím vás, to je německy, a Two Colors, dvě barvy anglicky, no tak jako z barviček jdeme na ty dvě, Primadonna, nicméně song, který se dokonce dostal i k Madoně, ona ho hodnotila, že to dost dobrý taneční počin. Nic víc tomu neřekla. Já ho hodím do pranku, hodíme ho do víru vašeho života na Kiss.cz, takže tam si ho posuňte, kam budete chtít, ale věřím, že minimálně ty tři hlasy za den dostane.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.

spousta lidí jako Geiger a Maxe McNouna dávají jako pokračovatele jedné velké éry, která bohužel smrtí a většinou skončila. Teď už ale devítka single, který se vám pěkně vrje pod kůži.

0: Running Back, Mr. Kygo, Max McDown, dneska numero 9. Nine, ano, devítka je tady a my už zase postupíme na osmičku, kterou z leže z nekonečna pěkně postavíme a tam to necháme stát. Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, Bullet, vlastně originál z roku 2014, já jsem minulý týden mluvil o roce 2004, což byla taková nespívaná verze a o 10 let později přišla zpívánečka, no a o 12 let později, to jsme tady v říjnu roku 2026, je tady Robin, ne Hood, ale Schulz a jeho Take It Slow, tak to hoďte trošku pomaličku do pohodičky, protože za chvilku přijdou noví Italo Brothers a to bude teprve šupa.
1: Kiss Parada.

0: Pokud se mě kysáci zeptáte na to, jakou miluju hands-upovou skupinu, která mi dostala třeba i na pořad Kismánie, který jsem tady pro vás, no spíš na Kysíční Čechy 10 let, dával dohromady. To byly Italo Brothers, Stamp on the Ground, já jsem si dokonce říkal, my s klukama máme hezký vztah a teď, když jsem byl u našich doma a vyklízel jsem tam pokoj, tak tam na mě padaly plakáty z roku 2011, 2012, 2013, Italo Brothers, DJ Basslicker, KC Karlov Benešov, Disco Mazec Tábor, Lucerna Český Budějovice, Roxette z Kořenice, no a spousta dalších republikových klubů, kde jsem měl tu čest s nima vystupovat a zaspívat si naživo jejich skladbu Stand on the Ground. Tak jo, už utekla řádka let a Italo Brothers i po 20 letech stále na scéně, tentokrát ale už jenom krásný, skvělý, sympatický Matias Matce bez Zachyho, ale s novou věcí Replay, která vlastně původně pochází od takového snědýho borce Ajeze. Tak jdeme si dát jejich novinku a zároveň dnešní tip na hit Italo Brothers, Kickbait a Julian Brands Replay na Kisu.
1: Kiss Paráda, tip na hit.

0: Kissparáda. Místo 7.
1: No tak kdo si teď chce trošku hodit z kopítka a zahrát si fočus, fotbalík, natrénovat něco. Shakira, Bonaboy, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj.

Egisáci, tak daj, daj. A já se teď chviličku zastavím, protože dneska v noci na Ibice, v tom nejlepším klubu Universe na světě, se udělovaly ceny DJ Mag Top 100, což je vlastně nejprestižnější světová DJská anketa. A já jsem byl celkem překvapený, čekal jsem to trošku jinak, protože teď mě někdo asi bude úplně likvidovat, ale jako Anima na trojce. No, to mě jako překvapilo, já jsem teda Animu nezažil ani na Tomorrowlandu, což to vůbec nevadí, ale třeba Calvin Harris až 11. jo. 11. Calvin Harris, 10. Vintage Culture, 9. Fisher, 8. Timmy Trumpet, no tak toho jsem viděl v top 5. 7. Armin van Buuren, toho jsem viděl v top 3. Na 6. Charlotte Davis, to je jasný, spousta Belgičanů hlasuje. Dimitri Vegas, 5. Like Mike, no to jsem taky typoval 1, 2, 3. No pak 4. Alok. Na 3. nejlepším místě Anima, 2. Martin Garrix, nevím proč, ale Garrix mě poslední dobou vůbec teda nebá, to je můj názor. A na jednotce, hele, tohle je jako zcela zasloužený zase. Musím říct, jako pro mě nejlepší DJ světa, David Guetta, který opravdu sype pecku za pecku a je multižádovej, multiskvělej, dokonalej, sympatický, když ho někde potkáte, on si s vámi normálně pokecá. On vám podá ruku, jo? Úžasný. Takže Guetta za mě, Armin van Buuren, Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, Like Mike. To je, ještě Nifru bych tam bouch a Calvin Harris, to je pro mě top 5. Tak když mluvím o tom Guettovi, tak Guettíček dneska na 6. a jeho aktuální věc You and I, Me and You, já jsem hrozně pyšnej na kysu, že takovýhle střely vám tady hrajeme, jo? A teď vlastně jako tak čumím jak péro z gauče, že vlastně DJ Tiesto kde je, jo? Tam jako projedu rychle, sakra, neříkejte mi, Tiesto není ani v top 20. WW20 a Tiesto až 22. 22. nejlepší DJ světa. Sakra, kdo tu anketu dělal?

0: David Guetta, Hypeton, You and I, Me and You, tak takhle hraje Radio Kiss. Ano, Kiss paráda ve středu po 21. taky v neděli po 19. hoďce. A teď jdeme na záhadu Blair Witch, kterou vyřešil Wise, rakousko-německo-holandský bludný kámen. Jehož novinka Better tak trochu napovídá, že zase bude líp. No tak cashby. Tak jdeme to tam fláknout, vy proto hlasujte a budeme všichni spokojení, celý svět.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.

Let You Down. To je hit, se kterým si pohráli italští Prezioso s Marvinem v jejich vlastně druhým albu, kde byla spousta význačných věcí, třeba Rock the Discotheque, Viral the Dance, Emergency, Back to Life a tak. No a I Won't Let You Down třeba v podání Preziosa s Marvinem, jo. Takhle to znělo. A my jdeme na drum and bass, DNBčko, jak se sluší a patří Chase and Status, Honza Hus, J-Hus, Jirach a J.D. Strangler, tak si to tam jako pěkně zapleteme a nasmíšíme v tom našem krásným českým rybníčku, který takhle hraje v Kiss Parádě a ty nejlepší placky ever. Kiss Paráda.

Heteru Rádia Kistovla 4 a Chasing Status, J-Hoss Urach, Dis Wrangled a chceme podívat na jednoho pána, který ještě nedávno vařil jako docela dost perníku, ale hudebního, trancovýho. A pak si říká, hele, já se k tomu trancu vrátím a začnu tam zase dělat nějaký klády, který budou bavit úplně všechny, no. Jako za mě ta klubová

0: prací a spoluprácí. Za mě třeba i neskutečná věc, překopávka I Follow the Rivers od Oaks a původně Licky Lee, jo. A těch hitů bylo mnohem víc. Ale teď má na kontě novinku Hard to be Around, 22. nejlepší DJ světa. Je tady DJ Tiesto, Hard to be Around.
1: Kiss Paráda, tip na hit.

STO, tak Tiesto, ano, Chain, Cleopard a pozor, já mám teda chuť ještě si zahrát něco, čeho vám třeba budou bimbat i vánoční koule, pokud budete mít stromeček třeba dřív než prosinci.

0: Kdyby se třeba tady ta pecka líbí, no a půlka rádia řekla, že to je hnusný. Ne, tak decentně. Tak každý máme jiný vkus, že jo, tak kdyby se nám všechno líbilo stejně, tak je to úplně někde jinde. Tak, ale co se líbí celému světu, je nejvíc trendy, je Hugel Alternate, I'm an Angel, Moving to the Sun. Takový ten africký vyloženě zobákovej hauzíček, který prostě jede na Ibice, kde uzavřeli teda sezonu, jak už jsem včera mluvil, a vyhlásili nejlepšího BFF DJ světa, což je David Bagueta, který jako ty bagety vůbec nejí, ale i tak mu to pěkně jede. Tak a za chvilku možná se vrátíme k těm koulím lítacím, protože nás čeká jedna divoženka, ale to až za moment, teď už Moving to the Sun a bronzovka 94 211 hlasů. Tolikrát jste klikali na myšky, holky a kluci.
1: Místo třetí. I'm moving
0: to the sun. Myslím ty počítačů.

0: místo druhé.
1: Tak já si říkám, kdyby třeba Baron Prášil měl jiný materiál než takovou tu dělovou kouli, ze kterého ho vystřelili, tak by v dnešní době jsme ho mohli připodobnit v ženském těle třeba k Miley Cyrus. Ta vydala po dlouhý době novinku Base Persuades a pěkně to tam dupe třeba v Americe, jako když pojedete po té Route 66, nebo to jsem úplně zblbý, je to Route 66 nebo 67 nebo 69, něco takového. Prostě jedete po té Route 60, něco a tuhle tu pecku vám tam dlabe z rádií. Neuvěřitelný, nemusíte lítat takhle daleko do Ameriky, stačí, když jezdíte třeba po té drncací D1, nebo té naší jihočeské D3, nebo jedete úplně někam jinam, třeba nahoru, že jo, na Bolku a td. Tak prostě tam vám to jede, Miley Cyrus, Base Persuades in the house a jdeme na to dneska číslo 2. A jo, už to zase basuje.

0: Cyrus, ano, tak to je ta princezna, která nám to tady dodělala. Tak a kysáci, za chvilku nás čeká první místo, ono se to tak hezky hodí, protože pokud máte premiéru, máte středu 7. října, 21.49, 26 vteřin, tak moc dobře víte, že za 10 minutek startuje 60. Trends Party Live. Já se musím strašně tlemit, jo, kysáci. Já vám to řeknu, vy co třeba, budete koukat živě na YouTube kanál Rádia Kiss, Michal Kavalčík tady lítá v náčelníku. Je všechno vidět, teď se proti mě ohybá a myslí se jako, že vůbec nic nevidím, no. Neskutečný, no, ještě jsem chlap, tak se mnou to nic nedělá, ale jako bejt tady třeba Saša a koukat na Michala Kavalčíka, tak nevím, to bych asi šel úplně někam jinam a nechal bych je tady samotný. Ale je jasný, že Armin van Buuren a Saša Everlasting dneska obhajuje
1: Kiss paráda. Místo první.
0: Dneska obhajuje první místo, ano, numero uno. První je to tady bezkonkurenčně. Neskutečný nátěr, hit, který prostě má koule, má grády, má ovace, ono to má úplně všechno, kysáci, jo, takže já bych si s tím songem úplně nezahrával, takže ne, že ho do příště nepodpoříte, budu pyšnej na to, když ho zase necháte vyhrát, jo, protože je to o vás. Vyhlasujete do Kiss parády, já si tady jako nehraju to, co chci, když jsem si vzpomněl teď vlastně na začátky Kiss parády, kterou jsem uváděl vlastně, ale Kiss paráda v roce 2001 fungovala tak, že vy jste si vlastně nandali hlasovací formuláře login a heslo, já jsem si udělal loginy 1 až 180 a hlasoval jsem vždycky login 1, heslo 1 a celou Kiss parádu jsem si půl roku vyhlasoval, no pak zjistili, že spamuju a byl průšvih. Teď už Armin teda, Armin a Everlasting, jdeme na to, jo? Tak si z toho nekrupněte, dokud je to krásný.

0: Já končím dneska, pozor. Tak jo, Buren. 300 000 hlasů. Hlasujte, jo? Kiss.cz. Okidoki. To je z toho seriálu, ne? Okidoki. No, jak se jmenoval? Na Prime videu.
1: Safra.
0: No, Fallout. Fallout. Puste si, je to super. Okidoki.
2: Kiss paráda. Hlasuj na www.kiss.cz.

0: že startují víkendové jukeboxy s Alexem. Pojďme na to, kysáci.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

Startujou nám jukeboxy Rádia Kiss, ve studiu je Alex a já doufám, že se těšíte na 4 hodinky parádní hudby, nejlepších pecek z 90. let milénia a nejen to. No a samozřejmě vy jste dneska v režii, to znamená, že na vás je, co budeme hrát. Máme tady něco teda předpřipraveného zase, jo, abych k vám byl upřímný.

věcí. Nicméně, když už teda hrála tato písnička, tak no, je úplně jedno, kdo po mě co chtěl, ale prostě jsem začínal tančit, protože ta písnička si myslím, že nenechá chladného vůbec nikoho. Bonfunk MCs, Freestyla a my startujeme víkendový jukebox.

0: Tak kysáci, už tady máme první přáníčko, prvního volajícího a první volající konkrétně je, halo, halo, slyšíme se, kdo je tam?
1: Ano, slyšíme se, tady
0: Kepetra. Čau, Kepetro, no jasně, je to Petra. My jsme s Petrou tady už mimo éter probírali, jakou písničku bychom pustili. Narazili jsme teda na pecky, který už jsme hráli, anebo je budeme hrát za chvilku. Ale nakonec jsme se shodli, že bychom vybrali písničku od Spice Girls. No a ty mi řekni, Peti, pro koho to bude?
1: No, tak bych to chtěla pro svého přítela zahrát, pro moji dcerku Lucinku a pro mě a pro všechny, kteří poslouchají Kiss Radio.
0: Skvělý. No tak jo, Peti, tak ti přeju krásný večer a jdeme na to. Měj se hezky, ahoj.
1: Jo, taky, ahoj.
2: Ahoj.

0: let the beat control your body.
1: Tak to bylo Too Unlimited, Let the Beat Control Your Body. Věřím, že některý z vás opravdu byli pod vládou tohohle beatu a pravděpodobně vás to možná i roztančilo. No a my pokračujeme samozřejmě dál. Máme 11. října, ten říjen nám odstartoval, mám pocit, že teprve včera, a teda řídí se obrovským tempem, už jsme skoro v půlce, svátek slaví Andrej. A pak mám tady nábor několika velmi podivných mezinárodních dnů a svátku, tak ale vlastně jako proč ne, je to takový motivující. Tak třeba dneska máme den jen do toho holka. Takzvaně den Yo Go Girl Day. Go Go Girl. Takže holky, jestli mě posloucháte, do toho, ať už děláte cokoliv, tak dneska to musíte oslavit a dotáhnout to hezky do konce. No, ale pozor, tohle to ještě jako je dobrý, jo, ale potom tady máme třeba Mezinárodní den povědomí o africkém tučňákovi. No, tak pamatujte na africké tučňáky. No a nebo mám lepší nápad, můžete s náma třeba soutěžit s Rádiem Kiss a dát si něco sladkého na zub, protože s tím počasím, co je teďka venku, hodně nám to rychle skočilo do toho podzimu, tak věřím, že si udělat nějak jako hezky něčím dobrým je dobrý nápad.
2: Vyhrajte v Raním Kissu dárkovou tašku plnou dobrot od Čokoládovny Janek a čertovský adventní kalendář v celkové hodnotě přes 5000 korun. Co

0: Soutěžní otázka.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Jubox Rádia Kiss.
1: Jubox Rádia Kiss s Alexem, víkendový Jubox Rádia Kiss pokračuje a já bych chtěl dneska splnit víc možná těch přáníček, co mi i píšete do textu, protože ne vždycky to stíhám a já bych to vždycky rád jako chtěl jako vyvážit, protože je mi jasný, že někdo prostě nemá tu možnost tu hlasovku nahrát, je mu příjemnější to napsat, někdo zase má, takže budeme se snažit víc vstříc úplně všem. No a tím pádem se dostáváme tady k Jakubovi, který napsal: Halo, dobrý večer. Chtěl bych som zahrát všelijakú piesničku, akože nejakú piesničku pro Zdena Rajňaka a pro celou firmu. Vďaka. Tak, Jakube, dobře, piesničku mám pripravenou pro tebe a pro Zdena Rajňaka. No a co přesně budeme hrát, nám tady nadiktuje Ďury, protože ten zase píše: Ahoj, prosím, môžeš zahrať niečo od Skútru pre všetkých autobusákoch, či už je to mestská, prímestská, Dialková nebo Zájazd. Ďáky. Ďakujem, váš věrný posluchač Ďury. Tak omlouvám se, možná moje slovenština není tak perfektní, jak by mohla být, nicméně věřím, že všem bylo všechno jasný. Ďury nám nadiktoval Skútry pro všechny autobusáky, no a taky pro pány, který jsem četl předtím, takže užívejte, jdeme na to. W&W Scooter Ray from Outer Space.
2: Scooter, W&W, welcome to the rave culture, yes!

0: Jukeboxy Rádia Kiss s Alexem na Rádiu Kiss logicky pokračujou. No a mám tady novou hlasovku. Mám tady, řekl bych, první hlasovku, kterou budeme dneska pouštět, tak schválně. Doufám, že se tak těšíte jako já. Co pěkného si tady Braňo teďka objedná. Tak Braňo, povídej.
1: Čau Alexi, jelikož to kulím ještě 2 hodiny směr Dortmund, tak bych som ťa poprosil pre všetkých, ktorí, já sice nekrutím kulatou lopatou, ale je to účel světí prostředky, že idem autom někam do práce, do Německa. Tak bych som ťa poprosil nějaké trošku jako budzovák, něco typu Technohead, I Wanna Be a Hippie, aby jsme to trošičku tady nakopili repráky. Díky všetkým, ktorí makajú a čekajú na Fyron.
0: Tak jo, jdeme na to. Technohead a I Wanna Be a Hippie. Let's go!

Naprosto luxusní pecka od Offenbach. Four to the floor. Jukebox. No a tato už hraje písnička pro Lukáše Králíčka, který by si přál pustit Tap Tap ředitel autobusu pro všechny řidiče MHD. Zejména teda pro ty v tom Zlíně, ale já myslím, že pro všechny.

dopravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: 20. hodina, to znamená, že ještě 3 hodinky jukeboxu s Alexem na Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Radia Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, Kysácino a samozřejmě víkendové jukeboxy nám jedou dál. Máme tady teďka písničku, kterou si diktuje Michal skrz hlasovku a věřím, že to bude taky velmi, velmi dobrý. Tak Michale, co to bude?
1: Nazdar Alexi, pustil bys tam prosím nějakou písničku od Klas, nějakou, která se méně hrává, třeba něco jako Wonder Army, jsou to od nich všechno naprostý pecky. Tak děkuju a mějte se všichni, čaute.
0: Tak Michale, zrovna tu, co si přeješ, tak tu tady nemám, ale máš pravdu, že každá ta písnička od Klasu je prostě pecka. A já jsem vybral tady jednu, která se taky nehraje tak často a za mě je to super song, Klas a píseň se jmenuje Flight to Paris, tak věřím, že udělá radost nejenom tobě, ale všem kysákům. Pojďme na to!

0: Kiss. Posloucháte Jukeboxy na Radio Kiss s Alexem, máme 11. října, no a už se nám ta hodina překlynula na tu desátou, takže samozřejmě máme ještě trošku čas, ale myslím, že jako běží desátá hodina, která nám odbije za 45 minutek cca. No a to znamená, že ještě spoustu skvělé hudby samozřejmě máme připravený tady pro vás, kysáci, no a budeme taky hrát i podle vaší režie a teď to bude konkrétně podle Petra.
1: Ahoj, zdravím vás do rádia Rozvozák Petr a poprosil bych tam pustit písničku Macarena a chtěl bych to věnovat holkám, co dneska se mnou dělají na kuchyni. Šichta nám končí v 10 večer, tak si tu poslední hodinku chceme trošku užít. A zároveň pro všechny kysáky. Díky, čau.
0: Tak Peťo, holky, jdeme na to. Macarena, legendární song, který naučil tancovat si myslím, že celý lidstvo, protože jestli teda je nějaký tanec, u kterého je vysoká pravděpodobnost, že ho zná jakýkoliv člověk, tak je to právě ta Macarena. Takže doporučuji si teďka stoupnout, udělat si trošku prostor, volume doprava a jdeme na to.

0: Posloucháte víkendové jukeboxy s Alexem. Budeme tady s vámi hrát samozřejmě vaše písničky až do 12. Potom tradičně si přebere štafetu Kuba Krabáč s nočními jukeboxy, takže spousta písniček pro vás. No a hnedka potom, co skončí Kuba, což bude až kolem 6. ráno, tak sem nastoupí naše ranní trojka. Tam už si můžete být taky jistí, že se rozhodně nebudete nudit, dokonce budete mít možnost i něco vyhrát. No a obecně já jsem s ranní trojkou velmi moc rád, když mám tu možnost s nima vysílat ráno, protože jsou všichni naprosto skvělí, ať už je to Patrik, Míša nebo Roman, takže doporučuju poslouchat, no a klidně i non-stop, že? Protože u nás jsou vždycky dobrý pecky a dobrý pořady. Jako třeba ranní trojka.
1: Takhle se vstává jedině na Kisu.
2: Ty hrajou na tom Kisu.
3: Teda. Musím říct, že vám lidi musí zakázat veškerou dovolenou, protože bez vás to rádio vůbec nefunguje.
2: To musíme vrátit vám, bez vás by to rádio přece vůbec nefungovalo.
4: To je pravda.
5: Moc krát vám děkuju a jestli na to pivo nepřijmete tu pozvánku, kterou vám teď tady posílám, tak jste u mě mrtví homolkové.
6: Já jsem punker, mám punkovou skupinu, ale na Kis nedáno pustit, když chodím do práce nebo jedu auto, nebo mám chvilku čas, hrajem karty, jsme na pivku někde, tak vždycky Kis, děláte to skvěle.
7: Ale lidi říkali, že vám jedineš.
2: Naruš to.
7: Ale lidi říkali.
2: Kamarádi, hudební dramaturg Kisu právě vyskočil z postele a jede nás zabít.
1: Ranní Kis od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Kysáci, vidím, že jsem vás inspiroval, co se týče hudby a tance s tou Makarénou, protože Statky mi tady poslal hlasovku a má další tip na písničku, která má velmi, velmi unikátní tanec, který taky většina z vás zná. No ale Statky, řekni mi víc.
1: Ahoj Alexi, hele, zahrál by si tam po nějaký delší době Psy Gangnam Style? Tyjo, dlouho jsem tuhle pecičku neslyšel, jak jsi říkal o tom tanci na Makarénu, ty vodo, na tohle to taky zná dost lidí. Jestli bys byl tak hodnej a bude to pro tebe, pro všechny rozhozáky a pro všechny, kdo to mají rádi a vůbec musím v neděli makat. Čau, Statky!
0: Statky, pěkně! Je fakt, že tahle písnička jednu dobu hrála v rádích úplně všude, non-stop vlastně, totální hit, obrovský rekordy, tam myslím si, že to jsou miliardy zhlédnutí na YouTube. No a ano, je taky pravda, že většina z vás, nebo mnozí z vás se naučili i tu choreografii. Já jsem teďka předevčírem jsem moderoval ples a tam právě jedna ze tříd to měla jako nástupovku, takže ještě pořád to letí, ještě pořád je to v kurzu. No a není nic jednoduššího, než si to připomenout a třeba si i ten tanec zatančit taky. Gangnam Style.

0: Posloucháte Juboxy na Radio Kiss a telefonní číslo 210-323-323 zvonilo tak dlouho, až se mi sem ke mně dovolali dva posluchači a těmi jsou Nela a Matyáš. Neli, Matyáši, slyšíme se, čau.
1: Čau.
0: Čau, tak odkud mi voláte?
2: Jdu se nad Labem.
0: Hezky. A vy jste kysáci, posloucháte pravidelně rádio?
2: Jo. Ano, v autě většinou.
0: Hezky, paráda. No a hele, my jsme spolu vybrali písničku od Evy Farný, Všechno nebo nic. A vy mi teďka prosím řekněte, komu to posíláte a pro koho byste to chtěli zahrát.
2: Tak byste to chtěli zahrát, to, hlavně pro rodiče a ty, co jedou v autě momentálně.
0: A kam jedou teďka, někam do práce nebo k vám domů?
2: Jo.
0: To druhý. Jasný. No tak jo, tak jestli nás rodiče poslouchají, tak zdravíme, přejeme šťastnou cestu, vám děkuju za zavolání, no a teď už předávám éter Evě Farný. Pojďme na to. Mějte se krásně, ahoj.
1: Ahoj.

0: Je tady 10. hodina, víkendové jukeboxy s Alexem jedou dál, no a teď to startujeme s Sašem a Ecuador.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be
2: happy. Dámy tu mano! I venga conmigo! Vámonos a

0: Kysáci, je to asi týden zpátky, co jsem měl jukeboxy tady nedělní, logicky, protože jsem tady vždycky každou neděli. No a já jsem tam měl takovou rubriku, že jsem vám říkal, že si můžete ten jukebox objednat písničkou, že si to v podstatě jako zaspíváte, co chcete, a o to větší šance by tam byla potom, že vám to pustím. No a tady Maják si to pamatuje a zkusil to dneska znovu.
1: Servus Alex, minulý týden jsem přijal tvoju výzvu na zaspívání skladby, kterou by sme ako posluchači chceli zahrať, tak to využívam, a tentokrát by to mohlo byť Ich wünschte noch ein geiles Leben od Glass Perlenspiel, prípadne ešte lepšie, keby si to mal od Kids Bob, prípadne niečo iné melodické s takým tým typickým elektropopovým beatom, ak sa dá. Ďakujem ti len pekne, ahoj.
0: Tak prosím tě, za prvý teda musím říct, že parádně jsi to odspíval, jo, jako ta němčina je luxusní, ale bohužel ty písničky, co si tam jako původně na začátku chtěl, tak ty úplně nemám tady v playlistu. Nicméně, já se chytnu té poslední myšlenky pustit něco podobného, to samozřejmě něco podobného tady najdu, a zároveň udělám radost ještě tady i Ivaně, protože ta mi napsala, že je mě moc zdraví a že by ráda nějakou vypalovačku, a pozor, od Avičiho. Jedou zrovna teďka s manželem z víkendu od Lago di Garda a ještě mají pořádný kus cesty, takže chtějí něco hezkýho takhle na tu cestu. No a za mě Aviči splňuje ten požadavek, že to je něco podobného. No ale hlavně Aviči je legenda, takže věřím, že Kysáci vám všem udělá radost. No a samozřejmě vybral jsem snad jednu z jeho největších vypalovaček, i když on jiný songy než vypalovačky nemá. Tohle to je Aviči a The Nights.

0: večer přeji. Tady Radio Kiss, kdo fakt se nám dovolal?
1: Ahoj, tady Martin.
0: Ahoj Martine, čau. Tak Martine, čau. Co budem hrát, kamaráde?
1: Ale třeba Frankie Goes to Hollywood Relax.
0: Frankie Goes to Hollywood Relax, of course. Mám to tady, komu to pošlem?
1: Určitě, no tak pochopitelně všem řidičům, kamionákům. Já jsem dneska právě akorát vyrazil směr Německo, Hamburg. Mm-hmm. No, takže asi nám všem dobře jede a hlavně kolečkama dolů, antenkou nahoru. A samozřejmě taky pro tebe, že jo?
0: Super, tak děkuju. Já ještě přidám, že zdravíme všechny kysáky, kteří chtějí trošku relaxovat a třeba si chtějí napustit nějakou vanu a mají tu možnost, tak i těm by se tady ta písnička mohla hodit.
1: Určitě, samozřejmě, to víš, že jo.
0: Super, tak jo, hele, šťastnou cestu. Ještě jednou, prosím, co jsi říkal, já jsem ti do toho začal mluvit.
1: Jsem rád, že jsem se dovolal.
0: No jasný. No jasný, já jsem rád, že ses taky dovolal, protože hele, jak hezky jsme to rychle vyřešili.
1: Rádička, tak jo.
0: Měj se krásně, ahoj, čau.
1: Ahoj.

0: Posloucháte Radio Kiss, víkendové jukeboxy s Alexem. Můžete se těšit na další pecky třeba od Cyrila nebo od Sigaly. Případně po půl si zahráme i K-pop Demon Hunters nebo i Gigi D'Agostina. To všechno v našich jukeboxech na Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox. Jubox. Rádia Kiss.
1: Přesně tak, Jubox Rádia Kiss s Alexem. Večerní, nedělní jukeboxíčky, pohodová hudba pro všechny kysáky. No a další pohodovou hudbu budeme hrát tentokrát pro Radku, která napsala, že by ráda zahrála nějakou hezkou písničku pro Jakuba, který rozváží bagety, jo? Ať mu jde do práce hezky od ruky, je to pro něj a taky pro všechny, co teďka jsou v práci. Takže nějakou hezkou písničku pro Jakuba a pro Radku. No a já jsem vybral hezkou písničku, kterou věřím, že splním přání také i Verče, protože tam mi napsala na můj Instagram Alexej Kolva, tam mi napsala, že by hrozně ráda písničku od Kygo a Max McNone a song Take Me Back, a že je to v tom případě, když to zahraju pro mě a taky pro ní a taky pro všechny kysáky, který mají tuto písničku rádi. Takže vypadá to, že udělám radost hodně lidem naraz. Věřím, že i vám, co jsem teďka vás jako nečetl, protože tohle je opravdu pecka, která dokonce hraje u nás v Kisparádě. Takže pojďme na ní. Take Me Back, Kygo, Max McNone. Právě teď na Radio Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Posloucháte víkendové jukeboxy s Alexem a mám tady další hlasovku, další jukeboxíček, tentokrát pro Zdeňka.
2: Ahoj Alexi, pro všechny, kteří jsou ještě na cestách, tak jako já, bych chtěl zahrát něco tematického, když se nám blíží ta zima. Prosím, DJ Company, Mrazík. Díky, Zdeněk.
1: Zdeňku, no, to si teda vybral dobrý song, ale je pravda, že počasí se velmi prudce změnilo, respektive bylo ještě nedávno moc hezky jako sluneční teplý počasí a teď najednou boom a docela jako zima, no, jako pociťuju to, že ještě jsem si úplně nezvykl na to, že už je tady podzim a navíc tam teďka všude lítají všemožně rýmičky, takže bacha na to, hlavně buďte na sebe opatrný, dávejte na sebe pozor a ve smyslu, že oblíkejte se pořádně, jo? Že ono se to nezdá, ale ono opravdu minus nějakých teďka 6 stupňů v průměru, než to bylo před týdnem, už se to může hodně podepsat na tom zdravíčku, už se ty bacily a mikroby probouzejí, ale my jim nedáme šanci, protože si dáme dobrý čaj a pustíme si k tomu písničku, která už nás trošičku připraví víc na tu zimu. DJ Company and FM Factory, Mrazík.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň

0: Za dvě minutky už 11. hodina večerní, no a jukeboxy jedou ještě hodinku se mnou, s Alexem.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: krásný večer přeji. Tady Radio Kiss a Alex, kdo pak se nám dovolal?
1: Ahojky, tady Jíťa.
0: Ahoj Jíťo, čau.
1: Ahoj.
0: No ty máš dobrou náladu, jak tě tak slyším, a asi ti ještě zlepším písničkou, tak co to bude?
1: Takže cítím vůni lesa.
0: Dobře.
1: A chtěla bych jsem to pro vás, pro všechny do Radio Kiss.
0: Mhm.
1: Pro všechny, kdo poslouchají Radio Kiss.
0: Dobře.
1: Pro všechny mý kamarády a hlavně pro sebe, protože vyrábím věnce. Na rušičky.
0: A hezky, hezky. Hele, ono občas si zahrát pro sebe je podle mě strašně zdravý, takže já jsem jenom pro.
1: Takže budu ráda, když to prostě dáš úplně pro všechny, pro mý děti, pro mý kamarády, pro vás, pro všechny.
0: Perfektní.
1: Takže budu ráda.
0: Perfektní. Tak jdeme na to. Cítím vůni lesa a borovička. Ty se měj krásně. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.

0: Tohle byl Hugel, I'm moving to the sun. Myslím si, že tahle písnička se stane legendárním letním hitem, protože opravdu, já si pamatuju, když to tady, tuším, že Martin Hovorka to tady pustil po ranní show, my jsme spolu dělali Záskok a on to pustil jako takovou písničku, že hele, ty, tohle to teďka docela jako letí, je to dobrý. Ještě jsme to tady neměli pořádně ani v playlistu. No a Vida za pár týdnů, potažmo měsíců, najednou to hrajou úplně všude, takže Martin má opravdu čich na pořádný pecky a je pravda, že mě se tady ta písnička dostala do playlistu taky zhruba v té době a taky mi to někdo poslal s tím, že hele, tohle je docela dobrý. No a jak vidíte, je to tak dobrý, že to opravdu se hraje všude a pořád, protože opravdu je to chytlavý a všechny nás to baví. No a co nás baví dál, je písnička, kterou budeme hrát Filipovi. Filipe, co to bude?
1: Ahoj Alexi, moc rád, že jsi v Juboxech, ale můžu tě moc poprosit, šlo by zahrát písničku od Marka Vose v Dolinách. Dlouho jsem ji neslyšel, bylo by to pro tebe, pro všechny kysáky, pro moji mamku s tačkou, který doufám teď poslouchají, a pro moji neboštičku babičku, která už je tam nahoře, že teď jsem si trochu vzpomněl na nemocnici Homolku, kam jsme ji vždycky vozili s mamkou. Taky to pošli tam nahoru a mě a všem kicákům. Hezký večer všem.
0: Filo, moc děkuju za hlasovou zprávu, mám to tady připravený, no a ještě to taky pošleme Srnimu, protože ten mi napsal, ahoj Lexíku, mohl by si nám zahrát něco hezkého do Egypta, píšu poprvé, tak nevím, jestli to vyjde, ale je to pro nás, pro Srnečky, do Hurgády, pro Martinku se Zuzankou, do Marsi Alam, díky moc. Takže v Dolinách Mark Vos hrajeme pro vás, pro všechny kysáci, jdeme na to. V Dolinách!

0: Posloucháte Radio Kiss, víkendové jukeboxy s Alexem, které už nám pomaličku budou brzy končit. Zbývá nám poslední půl hodinka zhruba, pak si štafetu převezme Kuba Hrabáč a budete mít jukeboxy ještě noční až do 6 do rána. No a pokud byste si chtěli ten život zpříjemnit ještě jinak, než si, že si objednáte nebo pustíte hezkou písničku u nás tady na Radio Kiss, tak samozřejmě vždycky dokáže zlepšit náladu i něco sladkého. No a pokud byste chtěli nějakou sladkost, nějakou takovou dobrotu, tak stačí, abyste poslouchali Radio Kiss, naši ranní trojku po 8 hodině. Je totiž soutěž, ve které můžete vyhrát právě něco na zub, něco dobrého s čokoládovnama. No, řeknu vám k tomu víc, ne konkrétně já, ale posadněte si tohle.
1: Vyhrajte v ranním Kissu dárkovou tašku plnou dobrot od čokoládovny Janek a čertovský adventní kalendář v celkové hodnotě přes 5000 korun.

0: soutěžní otázku.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss.
1: Kiss.
0: Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, Alex ve studiu a víkendové jukeboxy, které se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Nicméně jukeboxy nám budou pokračovat celou noc s Kubou Krabáčem, takže se máte na co těšit. Kubík za chvilku dorazí, myslím, že si pro vás určitě připravil jak zajímavé téma, tak i spoustu skvělé hudby od 90. let, milénia a nejen to. No ale teď už zpátky teda k jukeboxům, protože mám tady Ráďu, který má velmi, velmi dobré přání. Tak schválně, Ráďo, co budeme hrát?
1: Čau, Alexi, prosím tě, pošli tam písničku, já se tě brát nebudu. S Bohem Christovalem pro všechny borce a borkyně tady dnes hrajou deskovky. Díky.
0: Hezky, tak borci a borkyně, vy co hrajete deskovky, zpozorněte, protože tahle písnička je pro vás. Jinak já mám deskovky taky strašně rád. Jednu dobu jsme s kamarády pravidelně hráli deskovku Hry o trůny, což je taková šílená deskovka, která se hraje třeba 4 až 5 hodin, než opravdu se nějakým způsobem dá docílit vítězství. No ale strašně nás to bavilo, já rád to, strašně rád na to vzpomínám, teď mám to už trošku méně času, ale vždycky, když je možnost si s kámoši zahrát nějakou cool novou deskovku, tak do toho jdu po hlavě a vám to doporučuji, taky je to skvělý relax, člověk si na chvilku odpočine od všech těch obrazovek, no a zároveň i zažije pár občas i takových, řekl bych, emočně vypjatých situací se svými přáteli, nicméně vždycky je to sranda, zábava, no a teď teda přeju, abyste si ten večer užili vy, třeba s tou písní od Vesny a Bena Christova Já si tě brát nebudu.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Posloucháte Jukebox Radio Kiss a Alex je dneska ve studiu s nedělními večerními jukeboxy. No a my už jsme teda skutečně jsme už úplně v závěru. Myslím, že ty 4 hodinky nám opět utekly velmi, velmi příjemně, velmi rychle. A hráli jsme spoustu hezkých songů, vzpomínali jsme na 90. a nejen. No a teď bych to rád uzavřel písničkou, která bude znít pro Jardu. Jarda nám poslal hlasovku, je to jeho oblíbená písnička, posílá nám pravidelně, že by ji chtěl jako zahrát. Pojďme si to poslechnout.
2: Tady Jarda, tě by za Eni Eke a Šampo Balando, bylo by to pro Honzu, bylo by to pro Milnu, pro Míra, pro tátu, pro mámu, pro Vlastu, pro Petu, pro Evu a počekej kysáky, děkuji Jarda.
1: Super Jardo, takže Enrique Iglesias a Sean Paul s písní Bailando nám dnešní víkendové jukeboxy uzavřou. No a věřím, že za chviličku už si přebereš štafetu Kuba Krabáč, no a čekají vás noční jukeboxy od půlnoci až do 6 do rána. Já se zatím loučím na půl, ještě si dáme tady propojovačku, pokecáme ještě s Kubou chviličku, ale to bude až po Enrique Iglesias, anebo třeba i taky po Beat Freaks, který následují v našem playlistu. Děkuji moc za dnešek a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj!

0: Ladíte Radio Kiss? Za mikrofonem už proběhla malá změna. Já jsem Kuba Krabáč, ale ve studiu ještě stále zůstává Alexej Kolva. Ahoj.
1: Ahoj, čau Kubi, ahoj.
0: Alexi, ty jsi to zmínil už ve svém vysílání, no. Že se nám počasí docela rapidně změnilo.
1: Docela jo, teda musím říct. Nevím, jak to zvládáš ty, ale já mrznu.
0: Jo. Hele, jako teď je to ještě furt takový ten relativně hezký podzim, že jsou ty barvičky blablabla.
1: To je pravda, to je jako zase moc hezký, hezky se na to kouká, ale no.
0: No, ale přesně, prožívá. Ale potom to počasí a podobně. Jaký je třeba tvůj recept na to zvládnout takovýhle to, řekněme, depresivní období?
1: Ježišmarja, to je dobrá otázka, hele. Já
0: špatný otázky nepokládám.
1: Já se taky vždycky ptám na rady, jak to zvládnout, protože to moc nezvládám. Ale hele, já nevím, člověče, nějaká hudba udělá radost. Ale takhle, je důležitý si tu radost jako dělat průběžně. No, to znamená, že když prostě tě jako trápí to počasí a jsi takovej unavený, tak si prostě tu radost udělej jako víckrát, víš, jakože kup si nějakou dobrotu občas, dej si nějaký dobrý kafičko, prostě, jo, samozřejmě podle možností, jak to jde, ale víc myslet na sebe.
0: Rozumím. Hele, a jsi spíš takový ten aktivnější jako typ člověka, který vyrazí někam ven na procházku, anebo vidíš jako takový, jak se říká dneska, Netflix and chill?
1: Člověče, já jsem s věkem zjistil, že je mnohem důležitější přece jen jako se hejbat a být aktivní. Jo? Protože ono, když jako seš furt jenom vyválený, tak seš z toho pak takovej spuzel ještě víc, že jo. Koukáš do toho telefonu, teď si tam vykopeš ten dopamin, že jo. Seš úplně jako tak, že spíš jako bych někam vyrazil mezi lidi a podíval se na tu hezkou přírodu a uvědomil si, že nám to přináší nejenom jako tu depresi, ale taky tu krásu, ty barvičky, že jo. No, co?
0: To je krásný.
1: To je dobrý.
0: A kysáci, jak to máte vy, to zjistíme samozřejmě v mém vysílání po půlnoci. Alexi, děkujeme, ahoj.
1: Měj se krásně, Kubi, čau. Kiss, Radio Kiss.

0: Půlnocí to na rádiu Kiss rozhodně nekončí, startují pondělní noční jukeboxy dnes s Kubou Krabáčem.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech rádia Kiss.

0: Ladili jste si noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss dnes s Kubou Krabáčem. Máme před sebou 6-hodinovou krasojízdu a vy rozhodujete o tom, jakou muziku budeme hrát. A to tu nejlepší od let 90. až po současnost. No a první, kdo vybírá a zároveň získává speciální noční samolepku, protože se dovolal úplně poprvé, je Jirka. Jirko, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Jaké to je takhle dovolat se do nočních jukeboxů a celkově do Kissu?
1: No, je to úplně perfektní.
0: Dobrá, věřím, že ti udělá samolepka radost. Pojďme k muzice. Ty jsi chtěl něco takového svížnějšího, na probrání. Vybrali jsme Klaas, Braveheart, to znamená statečné srdce. Komu tuhle muziku chceš poslat?
1: Všem kysákům, všem kurýrům, co rozvážejí teď noční jídlo. A tě je dost rozhodu. A hlavně i pro vás, pro Radio Kiss, pro celý tým. Miluji vás.
0: Jirko, děkujeme moc. Zase někdy a měj se krásně. Ahoj.
1: Ty taky, ahoj.
0: A jaká kysáci bude další muzika? Dejte vědět.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Telefonní číslo 210 323 323 nebo mobilní aplikace Rádia Kiss. To jsou dva způsoby, jak vybírat svůj oblíbený song. No a na našem telefonním čísle už čeká Jíťa. Ahoj.
2: Ahoj, tady Jíťa. Chtěla bych sem zahrát písničku pro svý kolegy z práce, pro Valču a pro svýho kolegu z práce, kuchaře Páju. Mm-hmm. A písničku, kterou jsme si domluvili.
1: Já prozradím, že to je Juanes La Camisa Negra. Věřím, že si užiješ. Krásné pondělí. Ahoj.
2: Ještě pro Milušku, jestli můžu poprosit.
1: Určitě. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj, děkuju.
0: Kiss Radio. Kiss.

0: Samfeld, Time After Time, muzika, která teď je dohrála, posloucháte pondělní noční jukeboxy s datem 12. října. Marcelové mají svátek, takže pánové, všechno nejvíc nejlepší. No a pojďme se podívat na dnešní téma. Jak už zmínil samozřejmě Alex, ano, i dnes jsem si pro vás něco připravil, respektive mám na vás otázku, stejnou, kterou jsem položil Alexovi. Co vy a podzim? Jak to zvládáte? Jaký je třeba podle vás recept na to, abyste měli hezký den? Je to právě ta procházka, o které mluvil Alex? Je to o tom jít se projít, být s někým? A nebo naopak máte právě radši takový to, že se zapelešíte, pustíte si nějaký hezký filmeček, uděláte si k tomu něco dobrýho a uděláte si zkrátka pohodlí. Takže jedna možnost, druhá možnost a možná vás napadne úplně jiná možnost. Využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a já se moc těším na vaše hlasovky. Teď si dáme zase další muziku a to tu nejlepší od let 90. Připravený je DJ Bobo, Take Control.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Je to přesně tak, ladíte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss. Já tady mám celou řadu vašich vzkazů a samozřejmě i hudebních přání. No, ozval se třeba Fido, který píše: čau, prosím tě, můžeš zahrát nějakou pořádnou pecku kolegovi Štěpánovi na noční, ať ho to trošku probere z únavy. Díky moc. Pak je tady pozdrav od Hanky.
2: Krásnou dobrou noc. Pozdravujte Petra z kempu od Zápeci z Pasohlávka nedaleko Pálavy. On asi zrovna bude na cestě buď ze Slovenska od Cegry sem nebo tam, to je jedno. Ale brzy stává do Brna do Hutě, tak jo, zdravím, ať se má krásně. Dobrou.
1: A následující muziku vybírá Radomil.
3: Ahojky, Kubo. Že bys mi prosím tě nezahrál od Aloka Jungle a bylo by to pro všechny happy lidičky, co poslouchají Kiss, tobě do studia, pro mě. Ať nám to utíká na ten noční. Díky moc, Radomil a Volume doprava.
1: Jak říkal Radomil, Volume doprava. Samozřejmě jsem zvědavý na vaše odpovědi. Na moji otázku, jak prožíváte podzim? Chill, anebo naopak jdete na procházku? Tak.
4: Radio

0: Jukebox Radia Kiss.
1: Jaká bude další hudební pecka, to nám prozradí Pavel, který využil mobilní aplikaci Radia Kiss.
2: Ahoj Kubo, tady Pavel, já bych tě chtěl poprosit Umbrellu od Rihany, jestli by to bylo možné, a bylo by to k tobě do studia a pro všechny kysáky, že všem kysákům přeju krásný nový týden a všem řidičům, co jsou na cestách, ať šťastně dorazí do cíle a kolama dolů, antenkou nahoru. Hezkou noc, kysáci, Pavel.
1: Muzika je nachystaná, nezbývá než pustit.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox. Na našem telefonním čísle 210 323 323 už čeká Jirka. Jirko, ahoj.
2: Čau, Kubo.
1: Jirko, co ty a podzimní takovýhle, řekněme, počasí, nálady, jak to zvládáš?
2: Jako je to znát, je to prostě to i tím, že je dřív tma a všechno a je to takový sychravý, vlezlý počasí, tak člověk by nejradši byl doma a prospal to. Nedivím se některým zvířatům, že to radši prospějí, taky bych to možná někdy prospal, ale přežít se to dá, ale samozřejmě jsou lidi, na který to působí víc a těm to úplně nezávidím.
1: Jasně, pojďme ale k hudebnímu přání. Chtěl jsi z rubriky Lepší než originál DJ Baselickra a jeho verzi Stamp on the Ground. Komu tuhle muziku chceš věnovat?
2: Úplně všem. Všem, kterým se líbí a kdo teď poslouchá a tak dále, takže určitě nebudem se troškařit.
1: Jirko, děkuji, že jsi ozval. Krásné pondělí. Ahoj.
2: Tobě taky. Čau, čau.
1: A kysáci, společně jedeme až do 6. hodiny raní. Tak dejte vědět, jaká bude další muzika.
0: Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Jedna hudební pecka za druhou, to jsou noční juboxy na vlnách Rádia Kiss a pokračujeme i v další hodině.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Je tady další hodina a startujeme ji s Romanem Taxikářem z Olomouce. Romčo, ahoj.
2: Ahoj, Kubi.
1: Vždycky máš připravený nějaký vtípek, pojďme na něj.
2: Jasný, takže ženy, to jsou jak parkovací místa, víš? To je, ty volný už jsou zadaný, jako ty dobrý místa, ty dobrý už jsou zadaný. No a pak zůstávají jenom placený, anebo pro invalidy, no.
1: Ježkově oči, panečku. Dobře, pojďme k muzice. Chtěl jsi skútry, komu je chceš poslat?
2: Takže samozřejmě tobě, kysákům, na naši noční lete, jako je Pítr Koťašnek, Švek, Dědek Bábina, že jo, no a taky kamionákům samozřejmě, taxikářům hlavně, pekařům a holkám na benzínky taky.
1: Romčo, díky, že se ozval, měj se krásně, ahoj.
2: Tak jo, čau, Kubi.
1: A co vy, kysáci, máte taky nějaký vtípek, abychom trošičku zlepšili tu podzimní náladu? Klidně dejte vědět prostřednictvím mobilní aplikace Rádia Kiss. A teď už skútr.

Ladíte Radio Kiss, já jsem Kuba Krabáč a před chviličkou jsem vám dal takový malý úkol poslat třeba nějaký vtípek. Julius mě tady teda úplně rozsekal. Napsal, hele, bipolární medvěd znamená, že má rodinu i na jižním pole. Zdraví Julius, z noční Slovák počující Radio Kiss v Německu. Julie, tak to mě opravdu velmi potěšila a prodloužil mi život. No tak kysáci, klidně i vy využijte mobilní aplikaci Radio Kiss a dejte vědět třeba nějaký vtípek. Pojďme se tady dnes v noci pobavit. Nicméně, ozval se i Lukáš, který píše, ahoj, zahraj prosím něco na lepší náladu všem, co pracují v noci, třeba Operation Blade. Díky, Lukáš. Tak, kysáci, volume doprava, protože tohle je probírací muzika na Kissu.

0: Tohle byli kysáci DJ Snake a Bipolar Sunshine a jejich předělávka Paradise. Nicméně mám tady pro vás pozvánku na příští měsíc, protože už 21.11.2026 se od 19. hodiny uvidíme, pozor, již po čtvrté v O2 aréně. A dorazí celý tým Radia Kiss a s námi i spousta úžasných men, jako například Safri Duo, Sigala, Košín nebo Bass Hunter. No a to není kompletní seznam. Účinkujících najdete na webu kiss.cz a lístky ještě jsou. Tak jukněte na Ticketportál anebo Ticketmaster. My si teď ale dáme něco úplně jiného, a to 90kovou pecku Unique 2.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Jane Makeba na Kissu. A Radio Kiss vám teď trošičku prodlouží život, protože jste poslali pár vtipů. Julius se ozval ještě jednou a píše. Učitelka se ptá rodičů, jak je možné, že váš syn na hodině náboženství nevěděl, kdy zemřel Ježíš. Moc se omlouvám, paní učitelko, my býváme na odlehlejší části vesnice a my jsme ani nevěděli, že byl chorý. Pavel.
1: A Kubo, tak jeden vtípek mám, je zajíček s hadem v lese, viď? A jsou spolu jako rozhádaný a zajíček povídá tomu hadovi, hele hade, mě to mrzí, jak jsem si s tebe dělal furt srandu a už to nebylo ani vtipný a hrozně mě to mrzí. A ten had, no, dobře, tak já ti to prominu, a ten zajíček, tak ale ruku na to.
0: Dobře, další vybírá muziku Dan a zároveň taky přidává vtip.
2: Kubi, tak měl bych jeden fórek. Přijde bolest do lékárny a ukazuje na borca jednu dlaň, ne, pět prstů a on říká, co to má znamenat? On říká, no prosím vás, pět jak má přijet pět krásných slečen dneska večer, tak bych rád něco vydržel. Dobře, prodá mu to, přijde druhý den a ukazuje dvě ruce, ne. On říká, cože, vy jste 10 jaker? On říká, ne. Holky nepřijeli, potřebuji krém na ruce. A kdybych tě mohl požádat, prosím tě, pustím nějaký dramík, pendulů. Moc,
0: nic hezký, čau, čau. A jaká kysáci bude další muzika? Využijte mobilní aplikace Radia Kiss a dejte vidět. Kiss Radio.

0: Všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Ladíte Radio Kiss, já jsem Kuba a společně se tady teďka v této hodině docela dost bavíme. Na začátku hodiny jsme tady totiž měli posluchače Romana, taxikáře z Olomouce, a ten nejenom, že vybíral muziku, ale zároveň hodil svůj vtípek. No a vy jste se v tu chvilku rozjeli. Roman se ozval znovu.
1: Čauky Kubi, tady ještě jednou Romča, prosím tě. Tak vtípek, stojí dva šneci, jeden starý, jeden mladý, na jedné straně silnice a ten mladý říká, prosím tě, jak se dostanu na druhou stranu? A ten starý se tak na něho podívá a říká, pochu, tam se musíš narodit. Tak čau.
0: Takový ze života. No, co Ondris?
2: Na starku pí. Hele, to takhle přijde Pepíček za tatínkem a tati, co to jsou peníze? No, Pepíčku, peníze jsou auto, drinky a krásný slečny. No a když nejsou, no tak tramvaj, čaj a tvoje máma.
0: Dobrá, kysáci, pokud máte i vy nějaký vtípek, určitě využijte mobilní aplikaci Radia Kiss a myslím, že se tady společně rádi nasmějeme. Jarda mi napsal, ahoj, zahraj prosím Fragmu, Your Life, máme noční a chceme trochu probrat. Díky, Jarda. No a samozřejmě pokračujeme i po druhé hodině raní, tak dejte vědět, jaká bude muzika a samozřejmě i ten vtípek.

0: Další hodina a další skvělá muzika podle vás. Noční jukeboxy na rádiu Kiss pokračují až do 6.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.